Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: 7766 12800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 7766 12800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Nosím černý brýle.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
3: Siva! No.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Město Ostrava podpoří dotacemi organizace, které poskytují sociální služby. Více nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
2: Ve městě Ostravě máme 77 registrovaných organizací, které poskytují nyní v letošním roce je to 197 sociálních služeb. Z nich nejvíce jsou nestátní neziskové organizace, kterých je asi 60. A právě pro tyto organizace tak je vypisováno nyní výběrové řízení na sociální služby.
1: Každoročně se poskytují finanční prostředky pro tuto sociální oblast.
2: Ta částka, která je pro ně určena, je zhruba 190 milionů korun. Co je důležité, ti žadatelé se musí přihlásit v termínu od 25. září do 9. října.
1: To nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta. Tady je doma.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádi.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Miljujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak se koukám do kalendáře a vidím, že jsou vlastně poslední dny astronomického léta. Příští týden ve středu už přivítáme podzim, ale ještě v rámci té letní sezóny, dá se říct, si musíme užít jednu velkou akci, kde Rádio Čas je každoročně, jsme tam věrným nejen mediálním partnerem a jsme tomu rádi. Prakticky půlka našeho mediálního domu už takhle v sobotu z rána vyjela na letiště v Mošnově, kde probíhají dny na to 2026. Já myslím, že i počasí nám docela přeje, zaklepu to na dřevo, ale samozřejmě ve vysílání Rádia Čas, kromě toho, že se tam podíváme, abychom vám zprostředkovali trošku aspoň tu atmosféru, tak si budeme užívat pohodu společně pro vás, pro všechny, kteří máte relax a siestu, budete chystat sobotní oběd, pracovat, přesouvat se na babičky, jsem chtěl říct, autem, právě na výlety k babičkám a tak dál. Prostě všechno, co děláte, jsme vám společníkem i dnes. Krásný víkend vinčuje, radím Sobislav Bednář, nezapomeňte kdykoliv i online, takže pozdraví do světa, kdo si užívá třeba teplých krajin přes cazradio.cz. No a za chvíli už na to Days velmi prakticky mrkneme na dopravu, protože co si budeme povídat hlavně v tu sobotu. První den to je vždycky velmi, velmi ožahavé téma. Tak jo, jdeme na věc a krásný čas s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: všude tam, kde posloucháte Rádio Čas, pohodu, krásný víkend, hezkou sobotu, ale taky pevné nervy, což už jsem mimochodem i mimo záznam, a teď to říkám oficiálně, popřál i tiskové mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Na lince Rádio Čas Soně Štětínská, přeju vám hezké ráno, dobrý den.
1: Já také přeji krásné ráno vám, všem posluchačům a hlavně řidičům v této chvíli.
0: Přesně tak, dny na to 2026, za chvíli v plném proudu, a teď je, dá se říct, v plném proudu ta doprava tam. Říkáme si to každoročně už s předstihem a preventivně, ale jasně, že asi pravděpodobně nebude vždycky plynulý průjezd. Jak to vypadá teď krátce po osmé?
1: Tak přesně ty scénáře, které jsme předpokládali, se nám naplňují, respektive začínají naplňovat, protože ta doprava již opravdu houstne. Když to vezmu trošku konkrétněji, ve směru od Příboru je kolona aktuálně dlouhá zhruba 2 kilometry. Ve směru od Studenky nám začíná kolona vozidel přímo vlastně ve Studence u samotného kruhového objezdu. No a kolonu hlásí také směr Ostrava. Tam řidiči zastaví za ostatními vozidly mezi Starou Vsí nad Odřenicí a Petřvaldem. Takže já všechny poprosím, jeďte opatrně, a taková ta ohleduplnost je opravdu na místě v této chvíli.
0: Mimochodem, pokud se nepletu, jsou posílené i vlakové spoje, a samozřejmě, kdo by chtěl v tomhle relativně příjemném počasí, tak může dorazit i na kole, je to tak?
1: Ano, určitě. My doporučujeme ty alternativní způsoby dopravy, jak jste říkal, vlak, kolo a i taková procházka další, možná někdy asi v tomto krásném počasí, může být i ku prospěchu.
0: Ano, značka Ideál, Soně Štětínská, plus minus za hodinu další bilance na vlnách Rádia Čas, takže držte se a taky si to aspoň trošku užijte, i když v práci. Mějte se hezky.
1: Ano, držme si všichni palce. Děkuji, nashledanou.
0: Dny na to 2026, mimochodem na místě i náš rádiový stan, naše hostesky, plus spousta bonusů navíc, pokud se chystáte. Víte co, já vám řeknu víc za chvíli.

0: Popřál, já už jsem dneska k svátku, mimochodem hezký čas s Rádiem Čas a Radimem, je sobota 19. září, Zita. Zita v kalendáři, tak právě Zita zdobí den, kdy startují dny na to 2026. My se před devátou spojíme už s naším týmem, abychom si řekli nejenom co s dopravou, ale vlastně co všechno se bude dít v tom časáckém svatostánku, kde vás pozor čeká, a to už řeknu rovnou, i speciální výhoda v rámci našich narozeninových megakoncertů, jo? Letošní megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Kdo nás navštíví přímo na dnech na to, pokud nás teď posloucháte v autě, třeba v malé koloně a podobně, a stavíte se do naší časácké zóny, jo, tak když si tam načtete speciální QR kód, tak sleva je vaše, prostě ke vstupence, kterou si koupíte, budete mít jednu zdarma. Platí jenom do pondělka, to znamená v rámci dnů na to 2026. To jen tak na okraj, já vám to ještě připomenu. Nicméně, teď už je ten správný čas uvařit si první kave a předat slovo našim ženám v čase, takže Eva, Lenča, Lenča a Eva, o čem to bude tentokrát?
1: Ženy v čase.
2: Krásný den, posloucháte, ladíte Ženy v čase na rádiu Čas. No a vždycky, když se řekne tohle téma, které dneska máme na stole, tak já si vzpomenu na film Knoflíkáři. Mm-hmm. Knoflíkáři právě se zabývají sprostými slovy a je tam, že myslím, že Japonci nemají sprostá slova. A oni tam učí nadávat Japonce a oni potom říkají fucking weather, fucking weather. Nevím, jestli to můžu říct, ale řekla jsem to. Takže prosím vás, tohle téma dámy. A co jsme si to dovolili říct, co jsme si to dovolili dělat, nosit a vůbec, jak nás to ovlivňuje, co je vlastně odvaha a co je až moc, tak o tom to dneska bude.
3: Přesně, o tom všem si budeme povídat a otevřeme možná trošku tabuizované téma, co se týče žen, protože já myslím, že ta sprostá slova, která dneska budeme probírat, si spíše spojíme s takovými těmi mužskými rolemi, manuální prací, ale ona si to může dovolit říct i žena. A zároveň, ona ta sprostá slova, ty vulgarizmy, jsou běžnou součástí jazyka, teda asi kromě japonska. Ale vlastně opravdu, když to použije muž, tak to může být taková jako součást humoru, sebevědomého projevu, nebo takové té kamarádské komunikace, zejména si myslím, že mladší generace to tak má. Ale u žen to pořád působí tak jako trošku nepatřičně, protože my bychom přece, že jo, měli být ty distinguované, klidné, s kultivovaným projevem, a když tam padne to peprné slovo, tak to ta společnost až tak dobře úplně nevnímá.
2: Já třeba musím říct, že co se týká dam, tak mě to nedělá dobře,

0: že od doby, co je se mnou, tak je mnohem sprostější, než býval. Takže já naopak na něj mám negativní vliv.
1: Ale čím to je? Čím to je?
0: Vůbec netuším, ale věřím, že to všichni děláme správně. Protože ta vulgarita má i jiné funkce, než jenom, že je to nějaké prostě obyčejné nadávání. Za prvé, ona nám pomáhá uvolňovat emoce, takovou tu silnou emoci, frustraci, nebo třeba i moment překvapení. Zároveň může velmi kvalitně uvolňovat napětí a v některých situacích pomáhat i vlastně více se vyfiltrovat. Když se nám něco děje, tak prostě to použití toho vulgarismu nám umožní dát ven ten ventil. A zároveň taková zajímavost, vědci totiž zkoumali, jaký vliv má používání vulgarismu ve chvíli, kdy cítíme bolest. Byl to jeden výzkum z roku 2009 a ten ukázal, že lidé, kteří při bolestivém experimentu opakovali pořád dokola sprosté slovo, tak vydrželi tu bolest déle, než při opakování neutrálního slova. A já mám ještě jeden hack. Ono údajně nám pomáhá už konkrétní slovo a konkrétní výraz. Takže pokud si chceme zachovat tu distinguovanost, tak údajně pomáhají slova, které obsahují r. Takže ty klidně ve chvíli, kdy se kopneš do palce nebo něco prožíváš, tak můžeš říct i třeba krupica s mákem.
1: Jo, tak ale, já jsem si říkala, že zase dnešní mantra dnešního dne bude dopr.
2: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
6: Hity, které milujete.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
2: Ženy v čase. Styl.
0: Posloucháte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
1: A Lenka.
0: No a my jsme dneska takové trošku rozjetější, divočejší, možná i o kapánek vulgárnější. Nicméně, nepochybně nejsme lascivní. I o tom si budeme povídat, ale Lenka se tady potutelně pousmívá a říká mi, já musím něco říct. Teda nesmím, ale musím. Ale nesmím, ale musím. Leni, teď už musíš.
1: Tak už musím, no. Protože když jsem viděla to téma, že co už je moc, jako co je takové lascivní, co by nemělo být v tom oblékání a tak, tak mě napadl jeden vtip.
0: Jo.
1: Ale on je klučičí, já s ním nesouhlasím a nevím, jestli není moc. Takže prosím.
0: Tak to zkus a my to potom posoudíme.
1: Takže hubený holky si myslí, že jsou tlustý. Tlustý holky si myslí, že jsou mega tlustý. A mega tlustý holky si myslí, že můžou nosit legíny. To je hrozný, je to hrozný, zavřou mě. Já dostanu bídu, ale prosím vás. My si to nemyslíme, jo?
0: Ano, ano, mám radost z toho, že se tady snažíme hlásat, jak máme mít body neutrality a nepřizuzovat našim tělům příliš velký význam, protože důležité je, co je uvnitř, ano.
1: Já to vím, prosím vás, a já s tím souhlasím. Je důležité, co je uvnitř, ale ruku na srdce, jo? Kdo jste někdy, nebo nikdy neviděl dámu, která nezvolila úplně slušivý a lichotivý model? A teď to myslím fakt v tom nejlepším slova smyslu, že ta dáma by mohla být nádherná nebo podpořit svoje přednosti a tak to tak nějak tahli ty oči někam jinam, tak jak to bylo v tom fóru popsané.
0: Leni, naprosto s tebou souhlasím.
1: A o tom to jenom bylo, prosím vás.
0: A zároveň

0: osobně zajímá?
1: Protože nevím, jestli ty se s tím setkala. Já hodně ocením třeba krásně oblečenou ženu, která má takovou tu svůdnost, ale ta svůdnost není o tom, že odhalí celé své tělo, ale to může být jenom dobře odhalené rameno, nebo holá paže, nebo zkrátka outfit, který vlastně zakrývá tu ženu, ale přitom víš, že je to rafinované a krásné. A nás právě zajímalo, jaký je rozdíl mezi tou rafinovanou svůdností a kde už je to lascivní a vulgární. A na to nám dala odpověď stylistka a modní guru Petra Kaselová.
2: Na relativně jednoduchou otázku dost složitá odpověď, ale dám pár tipů, jak se vyhnout takové té přílišné vyzývavosti až lascivnosti. Jedno pravidlo je, že pokud si budu brát něco jako vršek, úplý, krátký, s výstřihem, hodně na tělo, tak už si ale k tomu nevezmu minisukni, ale zvolím třeba širší kalhoty, delší sukni, něco trochu objemnějšího. A naopak, když si chci vzít teda minisukni, něco hodně krátkého, uplého, tak ten vršek ale zase zvolím takový už trochu objemnější a vyvaruju se to, aby mi koukalo bříško, aby byl velký výstřih, zkrátka to vybalancovat.
1: Teď moc děkujeme. Teď už to máme trošku víc jasno a mně se vlastně hrozně líbí, že mluvíš o té rovnováze, o tom, že to má být trošku vyvážené a vybalancované a my vám za ženy v čase přejeme, abyste ten balanc měli nejen ve svém šatníku, ale v celém svém životě.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Blaho do říti nikomu necpi. Ano, tak zní další rada našich babiček, takových těch rázných a svérázných babiček, které ale vědí, proč to říkají nebo proč to říkali.
2: Mimochodem, toto slovíčko, které Evče použila, tak samozřejmě není nějak vulgární. To se normálně používá, dokonce i v lékařských záznamech, takže já myslím, že jsme nic moc neporušili.
1: Já si myslím, že je to naprosto v pořádku i z toho lingvistického hlediska, protože ono, ačkoliv to zní drsně, tak je to skutečně normální klasické slovo, které můžeme používat ve svém slovníku a není to vulgarismus.
2: To už je Genia říkala kdysi dávno, řiď až jede šlip, myslím řiď jako řiď. No, já myslím, že z dnešního dílu budete naprosto nadšení, protože od nás většinou slyšíte a čekáte takovou jemnost, něžnost a podporu. Každopádně...
1: Lení, ty si to fakt myslíš? že z nás jde cítit jemnost, lehkost a tak dále?
2: Já si o tom tak sním.
1: Dobře.
2: Já si o tom tak sním a někdy tedy můžeme i působit, že víme, co je pro vás dobré, ale to se vracíme právě k tomu, co říkali naše babičky a se kterými hodně souhlasím.
1: Absolutně, já s nimi absolutně souhlasím, protože ten význam je naprosto jednoduchý. Nevnucuj druhým svoje představy o tom, co je pro ně dobré. Protože každý z nás má jinou životní zkušenost, jiné životní okolnosti, vyrůstal v jiném prostředí, prožil jiné věci, jiné zážitky, vlastně se i narodil s trošku odlišně vstřebávajícím nervovým systémem, s jinou potřebou spánku, s jinou potřebou jídla, s jinými preferencemi, chutěmi, prostě každý z nás je jiný. A to, že něco může fungovat nám, neznamená, že to bude dobré i pro toho druhého.
2: Já si myslím, že v dnešní době, teda to tak sleduju třeba i na těch sociálních sítích a podobně, že je hodně odborníků, že je vlastně jako hodně odborníků na cizí životy. A já třeba i ve svém životě potkávám hodně odborníků na ten můj.
1: A oni každý vědí mnohem lépe, jak máš žít a co máš dělat, než ty sama.
2: Kdysi dávno to byla výsada pouze rodinných příslušníků, ovšem dnes to ví každý mnohem líp. Já jsem ráda, že se mám na koho obrátit, ano, že když teda bych potřebovala, tak vím, komu mám zavolat. Každopádně takové nevyžádané rady musím říct, že přecházím a už na ně moc nedám. Co ty, Evi, když někdo přijde a řekne, hele, měla bys to dělat takhle?
1: Leni, taky jsem se k tomu musela trošičku dopracovat. Ne, nedám na ně a zároveň já se většinou snažím reagovat relativně klidně a asertivně, usmát se a říct si, hele, ale já si to asi stejně udělám podle sebe, víš, protože to je můj život. Ale děkuji ti za radu.
2: Ano, děkuji za nevyžádanou radu. Mimochodem, připomnělo mi to takový jenom mikropříběh, kdy právě jedna dáma dělala nějakou homeopatii, terapie a přišla k ní jiná dáma a chtěla vlastně pomoct, ale nechtěla poslouchat, jak si má nechat pomoct a říkala jako svoje názory na ten život. Moje známá, jako si říkala, tak proč ta paní přišla, že? Pak teda začala říkat názor i na její život a tak. A ona už potom jenom tak seděla a říká, tak to máte hezký.
1: I to je možná reakce. Zároveň ono je možná fajn si uvědomit, že mnohdy, když něco řešíme, prožíváme, je to pro nás náročné, tak velmi často, pokud toho člověka přímo o tu radu nepožádáme, tak o ní dost pravděpodobně nestojíme. Že je to velmi často pouze o tom, to vyfiltrovat, sdílet, povědět to někomu a my nemusíme hned přispěchat s radou, protože někdy mnohem víc než jakákoliv rada nebo dokonalý názor na to, jak situaci máme řešit, někdy mnohem víc zafunguje ta laskavá přítomnost, to vyslechnutí a to ucho, které tam je s námi a které naslouchá tomu našemu příběhu. No a my věříme, že budete naslouchat a poslouchat i nadále Radio Čas a pořád Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které

0: V čase. Magie života.
1: Po tisíce let lidé věřili, že vyslovené slovo má vlastní sílu, že některá slova dokáží chránit, jiná léčit a další dokonce přivolat i neštěstí. A nebo taky velkolepé štěstí.
2: Slova mají velkou sílu a i u nás doma se říkalo, hele, rozmysli si, co říkáš.
1: Protože bacha to, na slovo.
2: No, protože to nejde vzít zpátky, protože už jednou vyslovené.
1: A říká se taky slovo ostřejší meče.
2: A hlavně i ta slova, která používáme v tom každodenním životě, tak vlastně odráží to, jak myslíme, co máme v té hlavě, co nám tam jede každý den a velmi silně souvisí s tím, jak potom prožíváme a tvoříme si tu naši realitu.
1: Slovo prostě má sílu obrovskou a věděli to už ve starém Egyptě a tam se třeba i věřilo v to, že jméno člověka, to jak to jméno zní, že je to spojeno s jeho životní sílou a že dokonce znát jméno člověka znamená znát jeho podstatu. Ale podobné představy vlastně najdeme i v dalších tradicích, že slovo nebylo popisem jenom reality a skutečnosti, ale vlastně nějakým nástrojem, kterým se ta realita dala ovlivňovat. A potom vznikaly různé zaklínadla, ochranné formule, modlitby, anebo taky třeba mantry.
2: Ale já si myslím, že to funguje do dneška, že to není jenom o mantrách, jako om, jako základní zvuk vesmíru, ale je to opravdu o tom, co používáme v tom každodenním životě. A třeba je takový dobrý hack, když si napíšete, na co myslíte, nebo co říkáte nejčastěji, tak vám z toho vyleze hodně, hodně zajímavých věcí. Já když jsem se právě bavila s lidmi, když jim nasloucháte, tak vy to úplně dokážete slyšet v těch slovech, co se tam děje, jak oni o těch věcech přemýšlí, kde si třeba trošku dělají peklíčko v tom životě, nebo co kde, jo, jak vlastně to mají v té hlavě nastavené a právě podle těch slov se to dá velmi hezky zmapovat.
1: Slova prostě mají sílu. A Leňa se tady zase tak jako usmívala, když jsme řešili tohle téma a říká mi, víš, jak tomu mám jednu básničku, já jsem napsala básničku. Leničko, jakou básničku si napsala?
2: Já jsem právě napsala báseň na téma slov, nebudu vás tady prosím vás oblažovat celou tu básní, protože ona je asi na 7 minut, ale je to právě o síle slov a o tom, jak navazují ty slova na naše myšlenky, jak vlastně funguje celé to kolečko tvoření té reality. A tak slova dál tvoří realitu. Jak myslíme, tak mluvíme. Jak myslíme a mluvíme, tak jednáme. Jak jednáme, tvoří zkušenost. Zkušenost tvoří další myšlenky a slova a ta běží pořád dokola a dokola, jak mantra buddhistova.
1: To je hezký. A víš co, mě v kontextu toho napadá, že možná by bylo fajn si vybrat nějaká ta slova. Možná by bylo fajn vytvořit si tu vlastní mantru, které nemusíme hned věřit, že je to kouzlo a zaklínadlo a takhle cvaknutím se všechno změní, ale začít si to postupně opakovat a snažit se postupně věřit těm slovům, protože slova mají sílu a můžou to být vlastně jednoduché mantry v uvozovkách ve stylu jsem v bezpečí, můžu zpomalit, důvěřuju sama sobě, zvládnu to. A myslím, že tohle jsou přesně ta kouzelná zaklínadla moderní doby, která jsou ukotvená v té realitě a která nás můžou krásně pohladit, krásně pozbudit a v konečném důsledku můžou vytvořit to úžasné kouzlo v nás i v našem životě.
2: Můžete si to klidně i teď vyzkoušet. Řekněte si něco pěkného, něco povzbuzujícího a jenom vyzkoušejte, jak se u toho cítíte. A pak si řekněte něco, co si možná opakujete každý den, že třeba nikomu tam jede jsem neschopná, nic nedokážu a podobně. A taky si nacitte, jak se u toho cítíte. A pak se zaměřte na to, co vás podporuje a ne na to, co vás sráží.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: V čase. Mindset.
1: Tento vstup by se dal začít slovy jak sprosté, drahý Vocne. To mi tak napadlo. Tak máme téma sprostá slova. Nechci tady úplně nadávat, jo. Já nechci být vulgární, tak jsem to uvedla tak jako něžně.
2: Já si myslím, že jsi to uvedla krásně, protože ono to souvisí s těmi vulgarismy. Oni mají hrozně špatnou pověst a velmi často těm lidem, kteří mluví sprostě nebo vulgárně, tak přisuzujeme nižší intelekt, to znamená to, že jsou třeba primitivní a podobně, ale není to tak. Není to tak, protože se ukazuje, že sprostě a vulgárně mluví i velmi inteligentní lidé, protože to mají právě jako efektivní nástroj uvolňování emocí a toho přetlaku.
1: No ale zase se bavíme o tom, že to použijeme opravdu ve chvíli, kdy je tam ten přetlak a ne desetkrát do jedné věty, že jo?
2: No, naprosto souhlasím. Nicméně, mě to samozřejmě zajímalo, jak to je z toho psychologického a psychoterapeutického hlediska. A tuhle otázku nám úžasně zodpověděla psychoterapeutka Vladimíra Pekárková. Takže Vladi, prosím tě, co ty vulgarizmy v našem životě?
3: Vulgarizmy mohou v některých situacích sloužit jako prostředek k uvolnění emocí nebo k vyjádření frustrace, což může pomoci ulevit napětí v těžkých chvílích. V terapeutickém kontextu pak mohou být ukazatelem silného emočního prožitku, který je důležité pochopit a zpracovat. Pokud však vulgarizmy slouží ale k manipulaci, vyjádření agrese nebo útokům na ostatní, mohou negativně ovlivňovat naše vztahy a vnitřní pohodu. No a z tohoto pohledu je důležité si uvědomit, jakým způsobem je používáme a jaký účel mají. V terapeutické práci je kladeno důraz na nalezení zdravějšího způsobu, jak vyjadřovat své emoce, přičemž vulgarizmy mohou být nástrojem pro lepší pochopení našich vnitřních procesů.
1: To Vlaďka moc hezky popsala. To jsme si vlastně neuvědomili, že my to pořád tak nějak my se obě vnímáme jako takovou úlevu, ale to, že to nemá být směřováno na někoho, nebo že to není, nemá být jako manipulativní technika. To byl moc hezký point, na který jsme vlastně zapomněli.
2: No jasně, takže Vladi, moc děkujeme za tohle úžasné vyjádření.
1: No a je to takové neočekávatelné v tomto díle, ale i tak se s vámi rozloučíme velmi jemně a ne peprně. Mějte se krásně, užívejte si týden, nebojte se si pořádně ulevit,
2: pořádně zanadávat, protože ono to někdy nesmírně prospěje. Tak. No a pokud se chcete vyhnout tomu vulgárnímu slovu, tak třeba vyzkoušejte tu krupicu s mákem.
1: My se na vás budeme těšit zase příští týden.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete na Rádiu ČAS aktuálně s Radimem, já vás všechny moc zdravím, za chvíli bude 9 hodin, zatím teda, protože máme otevřená obě okna, nic neslyším, ale znám někoho, kdo toho uslyší víc. Mimochodem, jak už jsme říkali, pomalu se přesouváme a teď opravdu v reálu a v přímém přenosu na dny NATO v Ostravě a taky dny vzdušných sil armády České republiky celý tento víkend a mimochodem i se svatostánkem Rádia ČAS na místě, kde bude mimo jiné, teď jsem chtěl říct světe divce, ale není to takové světe divce, kolegyně Eva Rigler, Evi, ahoj.
1: Rádio, ahoj, krásné ráno přeju.
0: Tak to světe divce není v tom slova smyslu, protože my bychom oba dva dělali asi podobné vstupy, my to prostě vnímáme trošku jinak, ale přitom jako sama si z minulých ročníků zaznamenala nebo potvrdila, že to je opravdu akce pro celou rodinu a každý si přijde na své, je to tak?
1: Rozhodně, rozhodně, ona je to velkolepá akce, je to jedna z největších akcí v Ostravě, jestli ne vůbec největší, a stojí za ní enormní spousta práce, dřiny a úsilí, které je skutku celoroční. A v podstatě, když se tady každý rok povídáme s hosty a organizátory, tak to potvrzují, že skončí dny na to a další den už se realizují další dny na to.
0: Je to přesně tak de facto jako u filmových festivalů, že jo? Zatleská se poslednímu filmu a už se chystají další hosté a tak dál. Připomínám, pokud náhodou jste to ještě nezachytili, samozřejmě vstup na akci zdarma. No a na místě, Evi, a to možná už bys mi mohla prozradit ty, bude takový speciální stan, kromě tedy rodinné zóny Rádia ČAS. A v něm mimo jiné ty, vlastně co se tam bude dít?
1: Tak, máme tady speciální stan, kde si každý přijde na své, ať už malý nebo velcí. Ale co se týče těch malých, tak ti si tady klasicky můžou užít takové to kreslení na tvář, různé atrakce, absolutně se tady vyřádí. A docela zajímavá věc je pro naše posluchače, kteří by chtěli jít na koncert Rádia ČAS, na mega koncert, tak když si dneska koupí lístek, tak ten druhý dostanou zdarma. Takže to bude dvojnásobná radost.
0: Mimochodem připomínám, je potřeba k tomu načíst si QR kód, který když právě si načtete, tak to potom máte 1+1. Já teda cením jednu věc, Evi, protože si pamatuju naše společné ročníky, my už jsme takový jako táta a máma v rámci dnů na to.
1: Ano, ano.
0: Zatím jako buď stojíš na dobrém místě, anebo oficiální program začíná v kolik vlastně, hodinka, dvě?
1: Rádio, zahájení je v 11 hodin, to ano. Úplně oficiální zahájení je v 11 hodin, do areálu se pouští vlastně už teď kolem 9. A všem vlastně doporučujeme, aby nejezdili autem, ale aby využili městskou hromadnou dopravu, protože jsou mimo jiné posílené spoje. A nebo máme dneska krásně, tak aby nasedli na kolo, zajeli tady, jsou tady i různé dobroty, takže se můžou projet, doplnit energii a budou to mít výrazně komfortnější, než kdyby teda jeli autem, protože se klasicky jako každý rok tvoří kolon.
0: Mimochodem pro ty, kteří nechci říct, že neposlechli, ale považují to za lepší nápad. Samozřejmě dneska dopoledne ještě několikrát tisková mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, úžasná Soňa Štětinská, která vám prakticky zhruba do 10 minut řekne víc. Evi, mimochodem Eva Rigler na Rádio ČAS, já se budu těšit na slyšenou v rámci možností, užij si to taky. A hlavně kafe a jídlo je, abychom nebyli mrzutí.
1: Určitě. A samozřejmě i pro všechny návštěvníky je tady. Už to okoukla, dostatek kávových stánků, dostatek jídla, takže určitě nezůstanete hlady. Nicméně i v oficiálních pokynech se i přesto doporučuje, abyste si vzali třeba případně nějakou svačinu, nějaké drobné jídlo, určitě tekutiny, a na ty dneska rozhodně myslet, protože ostatně jako loni, dneska máme jasnou oblohu, je sluníčko, takže se mimo jiné doporučuje i pokrývka hlavy.
0: Vlastně máme nové moto Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušních sil armády České republiky. Kave je dost.
1: Asi. Rozhodně.
0: Evi, budu se těšit na slyšenou.
1: Já se budu taky těšit.
0: Ahoj.
1: Určitě zdravíme z Dny NATO.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava Dny NATO a Dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio ČAS. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. a Rigat.cz. Military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz. Hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz. Půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Nákupní centrum.
8: Sport, sport a zase sport.
9: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
7: Nákupní centrum Géčko.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
10: Volejte bezplatně 800 872.

0: Jeden za druhým hity, které milujete v sobotu společně na vlnách Rádia Čas. I když vlastně dneska jsme na dvou místech, jenom připomínám dny NATO v Ostravě a dny vzdušních sil armády České republiky. I tam máme svůj svatostánek, ale ono je důležité se tam taky nějak dostat. A právě proto máme na drátě tiskovou mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Soni Štětínskou. Soně, zdravím vás, dobrý den.
1: Krásné ráno.
0: A řeknu to asi takhle, jo, kdybychom se měli řídit tím, jak Sonja působí, když zvedne telefon a jak si povídá mimo záznam, tak bych řekl, že doprava je plavná. Má, jako strašně šíříte pozitivní náladu, tak je tak plavná, jak zníte?
1: Ano, já mám opravdu pozitivní informace, ale i tak se samozřejmě snažíme trošku pozbudit ty řidiče, kteří čekají prostě v těch kolonách, kterým se bohužel nikdy nevyhneme. Takže jestli teda mohu už opravdu aktuálně, vím, že sice od Příboru je ta kolona v délce 2 kilometrů, ale od Studenky a od Ostravy se nám ty kolony zkrátily. Ale jsou samozřejmě, jo? Není to úplně plynulý nájezd na parkoviště v okolí Mošovského letiště, ale nejsou ty kolony třeba 10-kilometrové, jak jsme byli zvyklí v těch předchozích letech. Ale já bych to velmi nerada zakřikla. Uvidíme.
0: Přesně tak. Pamatuju si, že loni v tento čas mám pocit, že jsme se taky spojili opravdu ve stejném složení a že to bylo trošku v uvozovkách dramatičtější v tomhle směru. Takže zbilancujeme zase po desáté. Mám jediný dotaz. Zeptám se vás, stihnete si vůbec někdy jakoby prohlídnout i co se děje kolem, nebo opravdu jste jenom v tom pracovním módu? Protože někdy Kovářova kobyla, že jo? Ten stín pod svícnem takzvaně.
1: Ano, máte pravdu, je to velice náročné, protože policie obecně nezajišťuje jenom tu dopravu, policie má na starosti bezpečnost, veřejný pořádek, my samozřejmě také zajišťujeme tady ukázky statické, dynamické, ale opravdu těch činností je mnoho a mnoho jich zůstává trošičku pod pokličkou, které ta veřejnost vůbec nevidí, jo? Ale to už bych asi hodně napovídala a prozrazovala.
0: Tak jak to bylo za nás, prostě pracovní sobota, ale my si ji užíváme a já se budu těšit opět po desáté naslyšenou. Soně Štětínská, díky moc, mějte se hezky.
1: Já také děkuji.
0: A všem dobrý a plavný dojezd, zůstaňte s námi. Yeah.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Život je pohoda. Život je fajn. Život je jako já.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

Krásné dopoledne s Radimem na rádiu Čas, Backstreet Boys, ale třeba taky Elan, One Republic, Anastasia. U nich si můžete zatancovat od ploužáků přes opravdové vypalovačky, neříkám to jen tak, protože 19. září, kromě toho, že má svátek Zita, je taky den tance, jo, takže je to na svém místě. Je to den, pokud jste se narodili, tak jste se narodili ve stejný den třeba jako manželé Zátopkovi, ano, Emil Zátopek, Dana Zátopková, oba byli ve stejný den ročník 1922, jinak dabérka herečka Valérie Zavadská má dneska narozeniny, Jeremy Irons, pan herec a stejně tak skvělý nejenom komik, zpěvák, ale taky muž známý svou americkou talk show Jimmy Fallon. Ti všichni se narodili v tento den, ale mě zaujala ještě jedna věc, on je taky den Batmana. Tohodle fenoménu, který má spousty podob, komiksovou, samozřejmě animovanou, seriálovou, filmovou, mimochodem seriál ze 60. let v Americe, to je zážitek. Nicméně mě to napadlo tak jako dát do toho animovaného balíčku a protože jsem včera viděl po mnoha letech film Spláchnutej, doporučuji, hodinka 20, protože to rychle dobře se bavíte, tak dneska taková odpočinkovka, jaký je váš nejoblíbenější animák? Jo, prostě animovaný film, takový ten celovečerní, pro děti i pro dospělé, pro celou rodinu, ono se na to moc nehraje, tak když tak mi hoďte zprávu na WhatsApp 776612800, ještě jednou, jaký je váš nejoblíbenější celovečerní animák, případně vaše děti na čem ujíždí a doufám, že to nebude jenom Ledové království. Ještě jednou 776612800, pište, nahrávejte audio a já se těším na sobotu s vámi. Radim. Hity, které milujete.

0: Krásné dopoledne s Radimem na Rádio Čas. Máme krátce po půl desáté a dneska jsem si říkal, mohli bychom si dát odpočinkové téma. A protože je to otázkou nejenom dospěláků, ale opravdu i vás, slyšíte, už to kliká, ale i vás a vašich dětí a vnoučat a podobně, prostě oblíbené animáče. Ať už nám bylo pět a byly to spíš jenom večerníčky, takové ty celovečerní taky, které zabaví doslova celou rodinu, pro který máte opravdu slabost. 776612800 je WhatsApp číslo, pípá to v průběžně v přímém přenosu, klidně můžete namluvit i audiosprávu. Já teda musím vypíchnout, protože takhle, určitě se mi vybaví ještě stovka dalších, jo, včera jsem viděl po několika letech film Spláchnutej a pořád mě baví, Rychle uteče. Co si budeme povídat, teda první díl Zootropolis, to byla ukázka, jo, i s českým dubbingem, třeba Lenochod Blesk jako lidi, co si budem, jo?
1: 9
2: THD 03
1: T
2: HD 03
1: H
2: D 03
1: T
2: 03
1: 0
2: 3.
3: Hele, Blesku, chceš slyšet fort?
2: Ne!
0: No, abych neprozrazoval pointu a hlavně spoiler, takže kdo jste neviděli ještě Zootropolis, určitě doporučuju. No a teď vaše tipy. Renča z Bohumína teď klikla. Musím napsat, patří tam Kung Fu Panda, ale já na něj vůbec nechtěla jít, mám tři syny. A jak to běželo v kinech, chtěli na to jít. Můj plán byl, že šoupnu do kina a já se budu procházet po obchoďáku s kávičkou navrch, poněvadž mě odrazoval název Kung Fu. Chlapci mě tehdy přemluvili, ať jdu s nimi a já za to byla moc ráda. Takovou srandu jsem nečekala. Tenhle film patří k mým oblíbeným. Od té doby jsem tenhle nápad navždy zavrhla. Od té doby jsem tento nápad navždy zavrhla, ať to byl drak a tak dál, vždycky to byla pecka. No, Reni, pokud se nepletu, tak ono to byly celovečeráky, ale potom byly ještě nějaká jakoby seriálová verze, že jo? A ta už mě teda moc nebavila, se přiznám, ale ten film, ano, pamatuju si. No na to, že je sobota a víkend, píšete, nahrávejte o, jak je libo, ještě jednou 776612800. Dneska se všichni, aspoň na chvíli, proměníme v děti. Z Rádiem Čas.
4: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
5: Čas. Rádio Čas.

0: Krásný čas s Rádiem Čas, krásnou sobotu, hezký víkend a to doslova. Možná zdravíme ještě některé do aut, když se přesouváte na dny na to v Ostravě a taky dny vzdušných sil armády České republiky. Dnes i zítra doufáme, že s příjemným počasím ještě pozdního léta. No a na místě i se svatostánkem Rádia Čas, kde je i kolegyňka Evča Rígler. Evi, ahoj, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Ahoj, krásné ráno tobě i všem posluchačům.
0: Evi, my jsme tým, že jo? Je to tak?
1: No rozhodně.
0: Fajn, v tom případě mám malou reklamaci, nebo se spíš na něco chci zeptat.
1: No.
0: Já doporučuji všem i sociální sítě Rádia Čas, kde můžete postupně zjišťovat, jak to vlastně na dnech probíhá, ale tak, jak to vypadá v našem nejenom vysílacím svatostánku, ale taky jako té rodinné zóně. Evičko, ty tam máš na talíři obrovský, ale obrovský, nebo obrovské menu plné ovoce a vykřípaný chutí. Tak když jsme tým, jako neměl by ten catering jako jít i sem do studia, nebo jako nebo já nevím.
1: Já si myslím, že to lze zařídit, ale počítej s tím, že to bude trvat tak 6 hodin, vzhledem k tomu, jaká je tady dopravní situace, tak si myslím, že ta cesta z Mošnova k nám do rádia nebude úplně jednoduchá. Ale ano, musím říct, že se tady o nás starají krásně. Máme tady ovoce, máme tady kafe a co víc si člověk může přát.
0: Já jenom připomenu, takhle, nechtěli jsme to zakřiknout, po deváté se Soňou Štětínskou jako kolony mírně polevily, ale my zmapujeme opět po desáté. Evi, zatím je klid, jak říkáš, až v řádu jako desítek minut začne samotný program. Zaznamenala si, nebo takhle, jakoby v rámci toho celého programu, zaznamenala si něco, co by mohlo, co by křehkou ženu bavit i tebe? Já nevím, jak jinak to říct.
1: Rádio, já se přiznám, že kdybych teda nebyla ukotvená normálně ve vysílacím studiu, tak si ty přehlídky a vlastně tady ty ukázky nenechám ujít, protože to vypadá velmi zajímavě. Letošním partnerem dnu na to je vlastně Německo.
0: Ano.
1: A Německo tady přijelo opravdu s úžasnými unikáty, ať už se to jedná o letadla, ať už se jedná o tanky a další věci. Do toho si připravili i různé velkolepé show, které se budou dít jak na nebi, tak na zemi. Takže já myslím, že bude o co stát. A všem doporučuji stáhnout si aplikaci Dny na to. A když se stáhnete tu aplikaci, tak tam uvidíte úplně přesný popis veškerých ukázek, všeho, co vás dneska čeká, případně pokud by došlo k nějakému časovému posunu, tak i tam budete mít aktuální informace. A já si myslím, že právě ta aplikace Dny na to je velmi praktická, pokud si chcete pořádně užít ten dnešní den.
0: Já ještě dodám, kdybyste se opravdu stavili k našemu vysílacímu stanu, kromě toho, že uvidíte, jak slyšně máme kolegyně, že jo? Protože občas jenom slyšíte, tak dokonce s pomocí načtení speciálního QR kódu si můžete zajistit, že vstupenky nebo vstupenku na megakoncert Rádia Čas budete mít takzvaně 1+1, jo? Prostě jednu si koupíte a druhou budete mít zadarmo, což je možné de facto v rámci jenom dnů na to a do pondělka 21. září je to také, že jo?
1: Je to přesně tak, jak to říká. Takže si myslím, že i v rámci dnů na to můžete využít téhle unikátní nabídky, protože je opravdu ojedinělá. A zároveň se můžete stavit sem k nám do Rádia Čas, podívat se, jak to tady u nás vypadá. No a pokud máte dítka, tak je určitě vezměte sebou, protože tady na ně čeká spousta zábavy a spousta atrakcí.
0: Poslední informace nebo spíš otázka, než se přesuneme vlastně společně do další hodiny, kdy se opět spojíme. Vám se tam, kdybyste nějaké měli, ale taky dveře netrhnou, protože já vím, že loni si byla, já použiju ten výraz jako puberťačka, hotová z řady ale úžasných hostů a velkých profíků, kteří vás navštívili, že?
1: No jasně, spousta zajímavých hostů a musím říct, že jsem se na ten dnešek těšila, protože to vypadá opět velmi podobně, takže se těšíme tady ve studiu Rádia Čas na spoustu zajímavých rozhovorů, spoustu zajímavých osobností, takže myslím si, že to bude stát za to.
0: Výborně, spojíme se opět brzy, ať se dílo daří a teda jenom tobě dobrou chuť. Ahoj, Evi.
1: Ahoj, já jsem myslela, že
0: ne, to byla jakože ironie, že takže, se zlobím, ale rozloučit se můžeme.
1: Dobře, ano, dobře, takže děkuji za tvé přání, dobré chuti, já ti přeji také. No a pokud třeba teď zrovna jedete v autě, řídíte a třeba u toho něco pojídáte, tak my vám samozřejmě také přejeme dobrou chuť.
0: Bon appetit. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Dny Merien Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak se pojďme podívat na další animáče. Na Rádiu Čas se to děje dneska opravdu hodně, ale mimo jiné trošku sonduju, jaký je váš nejoblíbenější animovaný film. Takové ty celovečeráky, na které chodíme do kina, nebo si je rádi opakujeme večeru televize, ať je nám 5 nebo 50. Garfield ve filmu, tak to je WhatsApp příspěvek od Martina, díky moc. Ahoj, tady Majka, pro mě to byl Space Jam s Michaelem Jordanem, vidíte, na ten se málem zapomněl. A další z typů, které se neopakují zase tak často, Raya a poslední drak, moc doporučuju. Taky jsem neviděl. Kamila, tak kdybyste měli ještě další tipy, klidně hoďte zprávu. WhatsApp číslo 77 66 12 800. Samozřejmě spojení se dny na to, ať jsem konkrétní, dny na to v Ostravě a taky dny vzdušních sil armády České republiky na Mošnovském letišti dneska a zítra i s týmem Rádia Čas. Pokud se tam chystáte a posloucháte nás třeba ještě v autě, tak jenom připomínám, když si načtete speciální QR kód na místě a pak si pořídíte mega koncert Rádia Čas v podobě vstupenky, tak vlastně díky tomuto QR kódu máte jednu vstupenku navíc zdarma. Takže 1+1 jenom v rámci tohoto víkendu. No a my se na vás potom budeme těšit 21. listopadu v Mustang Aréně v Ostravě, bývalé tedy Čas Aréně, kde vystoupí Europe, kde vystoupí David Koller, kde vystoupí Olympic a taky Leny a její speciální host Marpo. Doufám, že se uvidíme.
1: Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.

0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
3: Reflux?
2: Cestovala jsi někdy do refluxu?
4: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
2: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
3: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sofia. Nejenom ve studiu Rádia Čas, ale taky přímo v terénu dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky Ostrava, letiště Mošnov. Kolem 11. hodiny slavnostní zahájení, no a samozřejmě ta sobota dopoledne, to je vždycky takové to nejdramatičtější. Otázkou, jak moc to je nebo není dramatické právě letos, a ta už patří tiskové mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na lince Rádia Čas Soně Štětinská. Ještě jednou krásné dopoledne, dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Nemůžu se nezeptat, jak to vypadá s dopravou, protože před 9. hodinou, i když jsme to zaklepali na dřevo, jsme říkali, jakože kolony mírně povolily, co teď po 10.
1: Nenavýšily se nám ty kolony, opravdu zaklepali jsme asi pořádně, ty kolony nejsou tak dlouhé, jak jsme byli zvyklí v minulých letech, nicméně máme stále od Příbora zhruba 3-kilometrovou kolonu, od Ostravy zhruba 4-kilometrovou a od Studénky také 4 kilometry. Já bych možná doplnila, že ty parkovací plochy se organizátorům pomalu plní, dopravní policisté se snaží co nejplynuleji na ty parkovací plochy řidiče navádět. A dobrou zprávou určitě je, že když se bavíme o kolonách, nejsou to ty kolony, že stojíte půl hodiny na jednom místě. Ty kolony se pohybují a, jak říkám, řidiči pomalu, ale postupně na parkovací plochy najíždějí. Takže všechno běží jak na dodátkách.
0: Možná někteří využili i naše doporučení, protože počasí nám opravdu přeje, dokonce i bicyklem tady kolem můžete dojet, kde pokud se nepletu, máte taky speciální místo, kde vám je pohlídají, kde je můžete odložit, je to tak?
1: Nemáme to my, má to městská policie, která opravdu všem, kteří jedou jízdním kolem, tak bezpečně kolo tady uchová.
0: Ano, přesně tak, to máme zase informace my skrz Rádio Čas. Za vás tedy to nejpodstatnější, co se týče motoristů, díky za informace. Dáme si ještě v průběhu zahájení jedno kolo zhruba za hodinu, takže já přeju opět pevné nervy, ať se dílo daří a budu se těšit na slyšenou. Mějte se krásně.
1: My také děkujeme za chvíli, na slyšenou.
0: Všem dobrý dojezd do cíle. Teda takhle, ve vysílání Rádia Čas v práci jsem už nějakou chvíli, přesně řečeno, jako by vždycky v tento čas. A musím teda zaklepat na dřevo, protože bývala to větší dramata. Jasně, že pokud teď popojíždíte v autě, tak si to možná neříkáte, ale tak díky bohu za ty dary a doufáme, že tak plavné to bude i na místě, kde ve spolupráci s Německem, které je tedy speciálním partnerem akce, to bude akce Eño Nuño. A připomínám, kdybyste se chtěli stavit nejenom vysílací, ale taky rodinná zóna Rádia Čas přímo na místě.

0: Hity, které milujete s Radimem na Rádio Čas. Krásný den, hezkou sobotu. My jsme si včera povídali o filmech, které vás tak trošku jako lidsky, nebo spíš jako divácky zklamaly. Dneska jsem to obrátila, je to pozitivní, konec konců máme víkend a ptám se vás, tak připomínám, kdybyste chtěli napsat, který animovaný film, jo, takové ty prostě celovečerní animáky pro děti i pro dospělé, vás zatím bavil nejvíc, jo? Kdyby něco, WhatsApp číslo 776612800. Ještě jedno opáčko vám dopřeju, protože celý tento týden byl alespoň v pořadu Jeste s rozumem na Rádiu Čas ve znamení řepy a jsem si říkal, to jenom tak proběhne, ale ve čtvrtek jsme měli s kolegyní Evou Riegler speciál dvouhodinový. Tolik otázek a reakcí, kolik přišlo právě na řepu, to jsme opravdu nečekali. Takže jenom suma sumárum to nejpodstatnější na tohle téma. Dělejte si poznámky k jakékoliv svačině dobrou chuť a já si jdu dopřát další kave. Hezké dopoledne vinčuje Radim a teď i Eva.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na Rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Červená řepa, taková úplně obyčejná kořenová zelenina, ale je velmi neobyčejná, protože pro naše tělo je to fakt hodně zajímavá potravina. A teď je navíc i ideální časy dopřát, protože je její hlavní sezóna. Červená řepa v sobě ukrývá celkem slušnou dávku živin. Najdeme v ní třeba draslík, hořčík, taky tam je kyselina listová a vitamin C. A navíc je bohatá na antioxidanty, které pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem. Ale červená řepa má ještě jednu zajímavou vlastnost, a to je její vysoký obsah přirozených dusičnanů. A ty se v našem těle postupně přeměňují na látky, které pomáhají rozšiřovat cévy a zlepšovat prokrvení našeho těla. A právě proto se o červenou řepu v posledních letech hodně zajímají i sportovci, což potvrzuje i biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
3: Já věřím, že červená řepa může být zajímavá nejenom pro sportovce, i když ti právě v posledních letech využívají snad čím dál častěji. Červená řepa je totiž jedním z nejbohatších přirozených zdrojů dusičnanů, které se v těle postupně přeměňují na dusitany a pak následně na oxid dusnatý, který pomáhá rozšiřovat cévy, zlepšovat prokrvení svalů, díky čemuž poté ty svaly mohou efektivněji pracovat s kyslíkem, což zase pak právě v důsledku podpoří i ten sportovní výkon. Zajímavý je také u červené řepy obsah antioxidantů, ale jak už to již bývá, i v tomhle případě platí rčení všeho s mírou, protože na druhou stranu červená řepa obsahuje i vyšší množství kyseliny šťavelové, která může negativně ovlivňovat metabolismus vápníku.
2: No, vždycky prostě platí nadřazené pravidlo všeho s mírou. A i když je červená řepa nutričně opravdu hodně zajímavá, tak ji nemusíme jíst každý den a ve velkém množství. A je to vlastně i taková hezká připomínka toho, že u jídla často neplatí čím víc, tím líp. Ale důležitá je pestrost a to, aby se nám na talíři vystřídalo co nejvíc druhů potravin. Takže řepa. Řepa rozhodně ano, ta do našeho jídelníčku patří, ale s rozumem.
1: Tak teď už to víte.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
5: Hity, které milujete.
6: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná.

0: Je spousta způsobů, jak trávit sobotu. Pokud jste ve společnosti Rádia Čas, tak velké pozdravení. Teď ani nevím, jak je venku v tom slova smyslu, protože taková ta naše malá vysílací budka, i když se není taková malá, prostě je to takový velký pokoj, kde je spousta počítačů, tak tady je to matoucí, protože máme sluníčko na východní stranu a teď mi to vyhřívá, že mi to úplně připomíná třeba červenec. Jo? Venku to není takové drámo, je to úplně ideální na všechno, co můžete dělat venku, vyrazit si i na dny NATO a dny vzdušných sil České republiky, tedy armády České republiky, protože je tam i vysílací stánek, případně rodinná zóna Rádia Čas. K tomu se ještě dostaneme. No ale tak prostě jako nový den na víkend si žádá taky horoskopy, ne? Milan Gelnár, dvorní astrolog, jako vždycky v sobotu na celý víkend, jasně stručně. No a vy se můžete zařídit podle toho. Předávám slovo našemu astrologickému poradci a já jsem asi 5-10 minut zpátky říkal, jdu si udělat další kave. Ještě jsem se nehnul z pracovního křesla, jdu to napravit právě teď a vám všem hlavně pohodu. Zitám, pěkný svátek.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude dnem s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Zaznamenat bychom měli zvýšenou citlivost a vnímavost, schopnost naslouchat své intuici, více budeme v pohybu a to jak fyzickém, tak i myšlenkovém. Větší by měla být naše velkorysost, větší bude také naše schopnost dodržovat řád a disciplínu, více se bude projevovat pravda, spravedlnost a naše vnitřní moudrost. Neděle bude o něco dramatičtější, více se budou projevovat naše podrážděné emoce. Nadít se můžeme náhlých citových výbuchů, přechodně můžeme pociťovat nedostatek pocitu štěstí a potrápit nás může naše nerozhodnost. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
1: Rádio Čas.

0: vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
3: Radio Čas.
8: Krásné dopoledne, ještě pár minut před 11. a alespoň v Ostravě vidím, že příjemně slunečné. Nevím, kde se nacházíte, pokud na pracovišti, ať to rychle utíká, ale řada z vás taky míří, nebo už tam dokonce je. Na dnech NATO a taky dnech vzdušných sil armády České republiky, tady Ostrava, Mošnovské letiště, no a na lince Rádia Čas z místa naše kolegyně Eva Riegler. Evi, ahoj, zdravím tě.
9: Rádio, ahoj, krásné dopoledne přeju.
8: Jen tak na okraj, nevím, jestli bychom na dnešní vysílání neměli dát značku Eva Riegler Product Placement, protože dneska jsme si dávali samozřejmě best of celý týden a už jsme měli ženy v čase, jo, od té doby, co jsem v práci, měli jsme jeste s rozumem, ale no. Opravdu Eva v přímém přenosu rizí právě teď v Mošnově a je úplně hotová, ale pozor, ne z techniky, ale ze zvířátek, je to tak, jo?
9: Ano, ano, ano, protože teď před chvíli tady byla krásná ukázka a ta byla s koňmi a se psy. Takže vlastně i ta zvířata tady dneska najdeme, nejen velké, hlučné, divoké, silné stroje, ale taky si vlastně přijde na své i třeba ta něžná stránka naší bytosti, protože to bylo opravdu velmi zajímavé.
8: Pokud jsem pochopil, tak akce, která je letos velkým jakoby partnerem, je Německo, tak ten oficiální začátek teď v řádu minut, takové to i s tím tam trada, že jo, je to tak.
9: Přesně tak, to bude za pár minut, přesně v 10.55 bude to oficiální zahájení a to bude samozřejmě velkolepé, takže pokud se třeba nacházíte v areálu, tak určitě přijďte tady blíž vlastně k té hlavní stage, kde to všechno uvidíte. 10.55 to vypukne, no a potom pokud si sebou povedete i svoje dětičky a ratolesti, tak rozhodně zaměřte k nám do rodinné zóny Rádia Čas, protože tam si přijdou na své malí i velcí a můžete se těšit na skákací hrát, můžete se těšit na malování na tvář, taky třpitkování. Děti tam dokonce dostanou i nějaké zdravé svačinky, které by schválila i výživová poradkyně. Zkrátka, je tam rozhodně o co stát a můžete si udělat i krásnou památku. Je tam vlastně speciální point, kde si můžete udělat fotku a tu si potom můžete odnést a budete mít vzpomínku na Dny NATO s Rádiem Čas v roce 2026.
8: Pokud jste už jakože napůl načatí, doporučuji mrknout i na naše sociální sítě Facebook a Instagram, protože ve storíčkách můžete vidět, jak to právě na akci vypadá, třeba i v tom našem, jak já říkám, svatostánku pro rodiny, anebo i tam, kde vysílá Evča. A protože čas tlačí a tebe čeká řada dalších hostů, tak Evi, ať se dílo daří, práci zdar a plus minus do hodiny se budu těšit opět naslyšenou.
9: Určitě se zase uslyšíme, my přineseme další novinky z dnů na to 2026 s Rádiem Čas. budeme se na to moc těšit a užijte si krásné sobotní dopoledne.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Opravdu kopec muziky, víkendová pohoda, hity, které milujete i po 11. hodině, tak další 60-minutovka společná klepe na dveře. Dneska samozřejmě ze dnu na to, ale nejen to, protože jako víkend má spousty podob a já se vás dneska ptám, a to už se zeptám pána na holení, kterého jsem si vybral jako reprezentativní vzorek, je to můj kamarád, ale zároveň náš věrný posluchač Marťa. Takže v podstatě pravidelné, nepravidelné pozdravy do Brna. Marťo, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím. Tak
0: dneska je mimo jiné i den Batmana, jo, fenoménu jménem Batman, což byla původně komiksová postava, no a vzhledem k tomu, že jsme včera taky společně viděli po pár letech, jsme si opět oprášili třeba film Spláchnutej, tak jsem se dneska ptal úplně všech a ptám se pořád, milí časáci, váš nejoblíbenější animáč, to znamená nejoblíbenější animovaný film, ať už vám 5, 30, 50, je to jedno. Marťo, já jsem ti říkal, radši popřemýšlej si, protože člověku se jako spousta věcí nevybaví, tak pro co hlasuješ ty?
1: Já ze zahraničních, já bych to rozdělal na české a zahraniční.
0: Aha, vidíš, zahraničních,
1: ze zahraničních je to jednoznačně, což ty víš, a je to můj oblíbený Volí, je to o robůtkovi, který zachrání svým způsobem lidstvo. Nebo aspoň vrátí lidi na zem. Mě to tam, já jako není to jeden z těch úplně nejvtipnějších, ty si u něho plakal, takže je i dojemný, ale mě ten robůtek strašně chytl, takže tohle je jeden z, jako, z těch amerických, ale vrátil bych se k těm českým a tady jako musím říct, že Zrození světa, to byl pro mě vždycky fenomén.
0: S komentářem pana Vericha?
1: Ano, to jsem zbožňoval a těšil jsem se vždycky, když to bude v televizi. A není tomu dávno, kdy jsme s tebou objevili starý, byl to koprodukční s Německem, český skvost, velká sírová loupež. A myslím, že i po čase to mělo absolutně prostě grády, bylo to vtipný, bylo to boží a myslím, že tenhle bych jako asi hodně upřednostnil.
0: To je dobře, že to říkáš, já teda s dovolením opráším ještě dva, ty taky jako nejsou moc veselé, ale to bylo ještě za minulého režimu, se tvořila vážně skvělá věc a taky jsem tě zprostředkoval. Jednak film já nevím, jestli to jmenovalo Čarodějný mlýn anebo Krabat přímo, v každém případě je to slavné Čarodějův učeň, tak už to mám, Čarodějův učeň, Krabate, to je děsivost jako, a jako ze stejného merku, i když tam už se člověk trošku víc dojímá a bednář plakal pořád, je pohádka o Jeníčkovi a Mařence, jo, takže to jsou zase ty české klasiky, no a z těch zahraničních já si dovolím taky hlasovat, pozor, spoustu jich člověk zapomněl, ale líbil se nám rozhodně Zootropolis, to musíme ten první teda hlasuju. A potom ještě v poslední době jsme si oprášili, protože o tom se moc nemluvilo, akorát už jsem zapomněl na název, taková ta rodinka, která pomáhala zachránit svět proti vlastně vzbouřenému mobilu, když to tak řeknu, a tam nás hlavně bavil ten jejich psí mazlíček, který byl mops, ano, jako takový trošku jako lazy mops.
1: Ale taky si nespomenu na jméno, absolutně.
0: Jo, no, tak jako vidíte, ale vy nám to oprášíte, takže kdyby něco, WhatsApp číslo, Marťo, poprosím, prosím tě.
1: 776612800.
0: Určitě napíšete věci, které jsme třeba zapomněli, takže pište, nahrávejte váš nejoblíbenější animáč, takový ten celovečerní. Jinak díky moc za povídání, Marťo, co bude dneska k obědu, jako co chystáš v rámci víkendu? Bude vaření?
1: Dneska bude krutí maso jenom se zeleninou.
0: Takže zdravý odchov, kolegyně Eva Riegler by z tebe měla radost, ale ta dneska má jiné starosti, však se s ní spojíme v rámci dnů na to, kde je na místě za tým rádio.
1: Zdravím, Evičku.
0: A tobě hezký víkend, ahoj.
1: Tobě taky, ahoj.
0: No není zlatý, když chce, tak je.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Tak před chvílí, no teď už se to asi zrušilo, bylo 11.11, takže něco si přejte, třeba i s menším zpožděním. Dneska jsme v rámci sobotního programu Rádia Čas rozkročení mezi naším studiem, ale pozor, jsme taky na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky 2026. A my jsme se vlastně celé ráno a dopoledne spojovali taky se Soňou Štětínskou, tiskovou mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Já vás zdravím ještě jednou pro tuto chvíli, dobrý den.
2: Krásné, dopoledne je sice 11.12, ale určitě to nevadí.
1: Mimochodem, my jsme měli takový jako trošku úkaz a divili jsme se tomu, tak se chci zeptat, jestli se můžeme v dobrém divit dál, protože třeba, že doprava, jasně, že občas se pozastaví a občas popojede, ale nebylo to tak dramatické, jako třeba loni v tento čas, tak jak to vypadá teď, dejme tomu hodinku před obědem?
2: Před chvílí jsem ověřovala situaci, tak a pozitivní zpráva určitě je, že volnější směr je od Studenky. Nicméně od Ostravy a Příboru jsou stále kolony v délce zhruba 4 kilometrů. Stále řidiči přijíždějí zde na letiště do Mošnova, do Ostravy, ale policisté jsou pořád v terénu, snaží se je navádět na stále volná parkovací místa. Je pravdou, že ta doprava se zejména zde v Mošnově opravdu zhustila. Ty kolony už nejsou tak plynule jedoucí, ale budou řidiči muset chvíli strpět prostě třeba na místě. Takže prosíme, prosíme o strpení. Není to určitě nějakým naším zaviněním, ale každá ta komunikace má svou kapacitu a opravdu ten počet vozidel zde na jednom místě je vysoký.
1: Takže dávejte na sebe pozor, hlavně co se týče vašich nervů. Ještě poslední otázka, úplně logická. Já jsem totiž zavřený v takové kopce, navíc máme jako studio na východ, to znamená, máme ještě zataženo. Počasí ale akci přálo. Jak máte u vás? Já se normálně ptám, jak je za okny, protože já teď nevidím.
2: Vy nevidíte, já vám to tady ráda zprostředkuji.
1: Já vím, že to není meteorologická informace, nebo je, ale prostě jste na místě, no, tak odzdroje, no.
2: Není problém, policie tady je. Pro každou situaci, pro každou informaci máme krásně, nevidím, já nevidím ani obláček, maximálně jeden, dva, slunečno, příjemně velmi. Takže co víc si přát.
1: Pro Soňu Štětínskou je to opravdu pracovní víkend, zítra se spojí s kolegyní Kiki, já vám moc krát děkuji a všem řidičům přeju plynulý dojezd a vám hezkou směnu, i když teda dneska tady hodně dlouhou, držte se.
2: My děkujeme, že řidiči opravdu řídí, jak mají, ale všechno je zatím bez komplikací. Ještě jednou děkujeme.
1: Krásný den.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msn

0: Malý pozdrav, no vlastně velký sobotní pozdrav všem posluchačům Rádia Čas, půl hodinku před obědem. Haní, děkuji vám za krásnou zprávu přes WhatsApp, ona byla spíše osobní, ale Hanča je z mého rodného města z Opavy, což mi připomíná, protože tam máme i naše parťáky basketbalové. Zápas Opavy proti Ostravě, tedy BK Opava versus NH Ostrava, tak ten se chystá už dneska 19. v 18 hodin, jo, v opavské víceúčelové hale, takže kdyby něco, přijďte na derby, kdybyste náhodou nevěděli, co značatý časem. A jinak připomínám stále tak jako zprostředkovaně na dnech na to a Kriste, já jsem se strašně unavil a to už mám druhou kávu v sobě. Prostě jak, kde, co a podobně i co se týče stánku Rádia Čas, tak o tom v průběhu ještě této hodiny doufám Eva Riegler, i když to má hodně napilno. Já jsem jenom chtěl zasondovat, jak trávíte ten čas, ten sobotní čas, protože to jde přesně vidět, jako ráno, jak jste se ještě probouzeli a protahovali, tak jste nám přispěli a potom hezké počasí a co by člověk využil WhatsApp, že jo, když může běhat venku, ještě obstarávat zahrádku, ještě jít pozdravit chatu nebo vyjet na výlet a tak dál. Takže prostě, kde se nacházíte, co děláte, co máte v plánu. Pokud mě slyšíte, tak ne, že povinně, ale prostě rád vás budu číst nebo si vás poslechnu. WhatsApp číslo 776612800. Ať už jste na dnech na to, chystáte oslavičku, nějak jako si spíchnete oblečení na večerní rande, je mi to jedno, jenom bych prostě rád věděl, co děláte. To jsem přísný táta, že jo, rádiový. Tak kdyby něco ještě jednou, 776612800, díky moc a hlavně pohodu.
1: Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Krásný předobědový čas s Rádiem Čas a Radimem. Dneska, no tak vlastně jako každý den jsem zase dělal kontrolu jako rodičovstva a podobně. A nevím, proč mi to překvapilo, protože předpověď byla opravdu příjemná. Naši jsou na chatě, jo, ještě si dodali takovou pořád ještě letní sjezdu, ale už opečovávání zahrádky a tak dál. Vlastně nám to potvrzuje i Barbara, která píše: dobrý den, Radime. Dnes jsme zatím doma, ale chystáme se na návštěvu a grilování. Venku je moc pěkně, tak si užijeme odpoledne, ať vám to utíká. Díky moc, protože teď právě probíhá sondáž, kdybyste chtěli napsat nebo namluvit audio, tak jak vypadá váš den, kde se nacházíte, možná na nějaké akci nebo venku, je mi to úplně jedno, prostě jak tu sobotu s Rádiem Čas trávíte. 776612800. Nicméně to venku, to bych doporučil obzvlášť i z toho důvodu, že jsem se koukal na předpověď, asi to víte. Zítra bude ještě podobně, co se týče teplot, i když už se má zatáhnout, sem tam se objeví dešťová kapka, ale v pondělí to už bude jako Rádiův svět. Podzim se vším všudy, i když oficiálně ještě ne, ale prostě má se o nějakých 7-8 stupňů určitě ochladit, jo. Takže budeme se už oblékat trochu jinak. Takže to máme i s meteorologickým okénkem. No a já jdu pomalu sondovat, jak se má kolegyně Eva Riegler, která je za tým Rádia Čas na dnech na to, jak to tam vypadá, protože oficiální program už byl zahájen a hlavně, co za tým Rádia Čas tam máme pro vás, kdybyste se chystali dneska i zítra. Takže zůstaňte s námi, dozvíte se víc a hýčkejte se.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

Do všech koutů světa i krátce před obědem hity, které milujete, sobotní pohodička, zitám ještě jednou pěkný svátek. No a moje malá sondáž pokračuje, kde a při čem posloucháte Rádio Čas. Takže díky, že jste oživili i WhatsApp číslo 776612800. Lucka má premiéru a píše: zdravíme z Bystřice. Dneska si užíváme hezkého počasí, čekáme návštěvu a budeme grilovat. Jo, tak to už se nám kopírují dokonce některé zprávy, v tom případě dobrou chuť. A i Andrej, jestli to říkám správně, Andrej má premiéru. Radíme, my jsme dali přednost přírodě s květinami a jedeme do Polska, do areálu zahrát kapias. Pošleme foto, ať máte hezký den jako my. O, zlatý. Spousta z vás opravdu si odbyla takovou tu první zprávu na WhatsAppu dneska poprvé, takže díky moc. Snad jsem všechno přečetl správně nebo v rámci možností. Klidně někdy namluvte i audio 776612800 a klidně sonduju dál, minimálně do 15 hodin jsme společně, protože děláme přenosy i z mošnovského letiště, kde probíhají dny na to, takže času víc než dost. Šťastné návraty domů, příjemný poslech a k obědu dobrou chuť. Radio.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Do krásna, do krásna vede cesta.
9: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
10: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Majepreut.cz. A jedeš dál.
12: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Jeden hit za druhým, samozřejmě některé naživo, to by byl zážitek, mantra, že mají pravda pauzu, ale kdo si to dopřává, nebo spíš už dávno dopřál, vstupenky na velký návrat Celine Dion, de facto po 6 letech, po oznámení závažné diagnózy se vrátila, přesně řečeno na jedno místo určení, do Paříže, kde teď probíhá první série podzimní koncertu a potom tuším na jaře 2027. Nádherná, sluší to, pořád stejná jako vždycky a hlavně ten hlas se vrátil, protože sama přiznala, že nemoc mohla za to, že jí de facto ochablily hlasivky a strašně bojovala s tím, že nemůže zpívat, protože to je její největší radost. Pojďme si ještě jednou připomenout ten návrat a vlastně taková ta ikonická píseň All by Myself, kde se vždycky všichni fanoušci přesvědčí, jako jestli tohle dá, tak je to návrat se vším všudy. Takže...

Nervy moje, je to nádhera. Prosím vás, pokud se chystáte nebo už jste byli a posloucháte zároveň Rádio Čas, dejte nám potom v průběhu třeba dalších týdnů a měsíců vědět, jaká byla, jestli jste si užili Celine naživo, protože já vím, že to popsat nejde slovy, ale už přes ty obrázky pohyblivé je to prostě příběh s velkým P. No, nicméně dneska taky sonduju, jak ten čas s Rádiem Čas strávíte, přesně řečeno tu sobotu. Takže když tak hoďte nám zprávu na 776612800 přes WhatsApp, můžete napsat nebo namluvit audio. Mám tady pozdrav. Dobrý den, tady Maty a Honza z Mošnova. Budeme v rádiu? No tak Maty a Honzo, nevím, jak ten čas strávíte, nebo jakoby kde zrovna se nacházíte, ale zmínil jsem alespoň to, co jsem se právě dočetl. Takže ano, byli jste v rádiu zmíněni. Mávám a posílám další porci muziky. Mimochodem s Mošnovem, tady na dnech na to 2026, kde je i kolegyně Eva Riegler, tak se za chvíli spojíme. Yeah.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak teď už vlastně odpolední pohoda, víkendová odpolední pohoda s Radimem na Rádiu Čas a nejsem tady na to sám, přesně řečeno, zprostředkovaně, jak říkám, máme rozkročeno mezi studiem Rádia Čas, ale taky Mošnovským letištěm, kde probíhají dny NATO v Ostravě a taky dny vzdušných sil armády České republiky. No a za tým Rádia Čas z našeho vysílacího studia, tedy předpokládám, že teď kousek za ním, kolegyně Eva Riegler. Evi, ahoj.
1: Rádio, ahoj, krásné dopoledne tobě i všem našim posluchačům.
0: Jinak na úvod já jenom ještě jednou zdravím třeba posluchače Maty a Honzu, kteří nám napsali, že třeba stojí v 4-kilometrové koloně a zajímá, jestli vůbec dojedou, jenom to chce trpělivost a samozřejmě poslouchat i dopravní situaci. No.
1: V podstatě nám se tady v našem mobilním studiu Rádia Čas vystřídala už řada hostů a i ti potvrzovali, že dokonce každý rok je ta situace, ta infrastruktura ohledně dopravy lepší a lepší. Nicméně je to gigantická akce, ano, je to velkolepá akce s nadnárodním přesahem a je o ní obrovský zájem a to jak ze strany návštěvníků tady Ostravy, tak je to meziregionální, celostátní, nadnárodní, takže se tady opravdu sjíždí spousta lidí a hold ty kolony jsou. Ale údajně, co je dobrá zpráva, to je to, na rozdíl třeba od minulého roku, kdy se stalo, že v těch kolonách, teď budu rýmovat, kdy se stalo, že v těch kolonách se stálo, ale
0: je to tak,
1: tentokrát,
0: no.
1: Tentokrát se posouvají. Opravdu se jede, jen to chce tu trpělivost a věřte, že zdárně dojedete do cíle. Nicméně i naši hosté doporučují, pokud se třeba na dny na to teprve ještě chystáte, ještě jste nevyjeli, zvažte, jestli to auto nenechat doma a raději využít třeba městskou hromadnou dopravu, protože ta je při dnešku mimo jiné posílená. A zároveň, kdybyste si to rozhodli tak nějak spojit s příjemným výletem, projížďkou, udělat něco pro své zdraví, nasedněte na kolo, je ho tady kde odložit, takže spojíte příjemné s užitečným a ještě uděláte něco pro své zdraví.
0: Evi, je něco, kde nezapleteš, jste s rozumem?
1: A ne, myslím si, že ne.
0: Ale máš pravdu a hlavně jako ten, kdo sedí teď v autě, tak hold asi už jako prostě trpělivost.
1: Jasně,
0: ale ještě
1: jasně.
0: Zítra jedeme, jo? Ještě zítra, takže Eva ví, co říká. Možná bude trošku víc mraku, ale myslím, že i to kolo to snese. Nicméně, Evi, na místě je řada jakoby ukázek toho, jak v podstatě nás jako ten velký tým mužů i žen v uniformách a profíku obstarává. Nicméně některé ukázky jsou, dá se říct, nedotknutelné nebo nehmatatelné, ale přitom v dnešní době, v tom 21. století hodně vlastně reálné, co si budem, protože někteří z vašich hostů upozorňují i na takové ty, no já říkám jako nedotknutelné, prostě ten internetový svět. Řekneš nám víc?
1: Přesně tak, nás už vlastně za malou chvíli ve studiu navštíví další velmi zajímavý host a bude to právě z oblasti kybernetického boje, to znamená z toho informačního prostředí. A my si budeme povídat o tom, jak vlastně vznikají dezinformace a jak lidé věří tomu, když někdo vymyslí nějakou informaci a potom to koluje po sítích. Jak je to zneužíváno, co proti tomu můžeme udělat, jak proti tomu bojovat a vlastně budeme si povídat i o významu sociálních sítí v této oblasti. Takže to bude jednoznačně hodně zajímavé. Určitě nás laďte tohle speciální vysílání Rádia Čas ze dnů na to a pokud se chcete vlastně k nám připojit, tak pojďte na naše webové stránky Rádia Čas a tam najdete přímý odkaz.
0: Výborně, my se určitě ještě spojíme, mimochodem, abych nezapomněl, Evi, krásné narozeniny, málem bych zapomněl.
1: Počkej, teď se asi úplně nechytám.
0: No já jsem zkusil dezinformaci.
1: Jo, to je dobře.
0: Jsem zkusila schválně, jako kolik lidí na to skočí. Ne, Eva je v Beranu, takže ta už má po.
1: Ano, a jsem docela typický Beran.
0: Ano, přesně tak. Evi, ať se dílo daří, nazbírají informace, proberem potom třeba, až se uvidíme i živě, vězte s rozumem a budu se těšit na slyšenou. Ahoj.
1: Dobře, rádio. Sama za sebe můžu slíbit, že budu sbírat další informace, uslyšíme se zase za chvíli a já vám zase něco nového povím. Tady z dnů na to 2026.
0: A tak se staň, spojení končí, já jenom připomínám právě vám do aut, pokud se chystáte, stavte se za námi, máme i rodinnou zónu a hlavně, když si na speciálním QR kódu právě tento kód jak se to říká, naskenujete, že jo, načtete a hodláte jít na letošní megakoncert Rádia Čas, tak díky právě tomuhle QR kódu, díky téhle víkendové akci budete mít vstupenku 1+1 zdarma. To znamená, vy si jednu koupíte a díky této speciální akci máte druhou zdarma a oslavíte s námi už 21. listopadu v Mustang Aréně 28. narozeniny Rádia Čas. No myslím, že slov by stačilo, kopec muziky připraven a vám krásné odpoledne. Yes.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
6: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

odpolední čas, rádiem čas, radíme, přeju vám krásnou sobotu, hodně pohody, pokud jste na pracovišti, ať to rychle utíká, já bych u muziky ještě zůstal. Zaujalo mě to, že si Spojené království, tedy Velká Británie, konkrétně místní poslanci, opravdu tedy jakože vláda, chce posvítit na fenomén Eurovize, protože v Eurovizi, no tuším posledních 30 let, naposledy v roce 97, což si za chvíli připomeneme, Britové moc jako neuspěli a hlavně ty

poslední roky, získali tak jako 0 nebo 1 bod, jo. Vždycky se řešilo, jako jestli je to tím takovými těmi politickými věcmi kolem, protože občas některé země spolu paktují a posílají si navzájem hlasy. Nicméně já teď Eurovizi sleduju ten nějaký čas a zářezy za Velkou Británii nebyla nejsilnější polínka, řeknu to kulantně, jo. Naposledy, a to se musí nechat v roce 2002, úžasný hudebník Sam Ryder, který skončil nakonec druhý a dneska zpívá ve Velké Británii ve speciálních představeních Jesus Christ Superstar, jo. Mimochodem, takhle to znělo před 4 lety.

Tady je opravdu úžasný, ale jak říkám, ty poslední ročníky žádná sláva a tak se poslanci chtějí podívat na to, jak se to vybírá, jestli by nemohli poslat někoho silnějšího a uvidíme, necháme se de facto na přes rok překvapit, jak se bude Velké Británii dařit. Nicméně, když už jsem to zmínil, a já si to pamatuju, normálně jako tuším 18-letý kluk, jak v tom 97. vyhrála parta Katrina and the Waves a písnička Love Shine a Light mě baví dodnes, takže já vám trošku toho slunce posílám i touhle cestou. A stále platí Rádio Čas, hity, které milujete.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Velikonoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.

0: Bylo 3:15, krásné odpoledne z Rádiem Čas. My se teď vybavil týden, kdy jsme vás společně s kolegyní Lenčou probouzeli ráno co ráno a ptali se mimo jiné, a vím, že jsme se dočkali hromady originálních odpovědí na to, kdybyste si na den mohli vyzkoušet jakoukoliv profesi s tím, že byste se probudili a hned byste ji uměli, tak jaká by to byla? Sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska, dozvěděli se například, že...
1: Popelář, mně se vždycky líbilo jezdit na těch stupačkách vzadu na tom autě.
2: Prezidentka, samozřejmě.
3: Řidič dálkových autobusů.
4: Já bych si nejradši vyzkoušel profese policajta.
5: Asi letuška, to jsem chtěla vždycky dělat.
6: Řidič kamionu.
7: Popelář.
8: Fotbalist.
9: Třeba učit, učitelka.
10: Nikdy jsem to nedělal, ale chtěl jsem to vyzkoušet a to je instalátor.
11: Za mě by to asi bylo herectví, protože se mi někdy zdá, že docela tak trošičku celý svět je moje pódium.
12: Chtěla jsem být sestřička, vyzkoušet si sestřičku.
13: Zvěrolékař.
0: Ho, celý svět je moje pódium, tam zaznělo, to se mi hodně líbilo. No, kdyby vás to lákalo spíše k technice, k armádě, letectví, k záchranným složkám, tak ne, že byste si to vyzkoušeli, ale občas si opravdu můžete zblízka prohlédnout jejich práci, protože i to vás čeká na dnech na to, tedy ať jsem přesný, dny na to a taky dny vzdušných sil armády České republiky. Tento víkend na Mošnovském letišti, tým Rádia Čas je s vámi u toho. Se v řádu minut opět spojíme s kolegyní Evou Riegler, která je součástí našeho vysílacího stanu Rádia Čas, kde zpovídá řadu hostů, ale občas si odskočí a řekne nám, co je nového. Myslím, že počasí nám přeje a zítra bude taky, pravda, sem tam asi víc mraků, ale to zásadní ochlazení, to jsem koukal, přijde hned po víkendu, jo. Takové už opravdu ryze podzimní, nějakých 6-7 stupňů dolů to půjde určitě, tak se na to jenom připravme, užívejme si sobotu. Radím sobě Slav Bednář jménové a za celý tým Rádia Čas vám přeju, no, hlavně pohodu. Rádio Čas.

Královna popu Madonna, která se brzy po více než 20 letech objeví i na hudebních cenách MTV se svým vystoupením, takže už za pár dnů se dočkáme toho, jak to rozjede teď na podzim 2026, ale Madonna se skloňuje i z jiného důvodu, protože doslova pár hodin zpátky měl premiéru nový videoklip a nová písnička zpěváka Troye Sivana Party. Jmenuje se Party a doprovodný videoklip v podstatě ze středověku, to je opravdu zážitek, i když řekl bych téměř 18+, opravdu je to skvělá podívaná, nádherná taneční pecka, no a Troy do ní použil právě kousek, fragment písničky Music od Madony. Konec konců, myslím, že si můžeme pustit na rádiu Čas.

0: Party at the restaurant, party at the club, party in the day, party at my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the
1: jako
0: club.
1: Dlouho jsem neslyšel tak geniální taneční pecku, takže kdyby něco Troye Sivan Party, možná i budoucí hit na vlnách Rádia Čas, kdykoliv online i do světa na czradio.cz. No a za chvíli, tady po 13. hodině, se opět spojíme s kolegyní Evo Riegler, která je za tým Rádia Čas i na dnech na to, ale všechno má svůj čas, využívejte odpoledne a doufám, že se máte fajn.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
6: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sut řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
9: Bude vejdán.

0: Tak, co se podívejme, jedu sociální sítě Rádia Čas, mimochodem krásné odpoledne všem a koukám se právě na tedy naše webovky nebo na náš ať už facebookový nebo instagramový profil, protože jejda, vy se tam můžete dobře bavit. Kde? Dny NATO v Ostravě, dny vzdušných sil armády České republiky, nejenom co se týče techniky, počasí, díky bohu za ty dary, ale i doprovodného programu a ten nám možná přiblíží přímo z místa dění. Kolegyně Eva Riegler, Evi, krásné odpoledne přeju, ahoj.
1: Krásné odpoledne, ahoj. Tak já tě zdravím přímo z místa činu, z dnu NATO 2026. A rozhodně tady o zábavu není nouze. Tady probíhají od rána vlastně jedny přehlídky za druhými a různé vlastně ukázky, ať už jsou to letové, teď to tady střílí, bouchá. Zároveň jsou tady i pozemní ukázky, o těch jsme si povídali, že dokonce i ta něžná pohlaví si přijdou na své a v té technice a v té střelbě a výbuších si přijdou na své, protože tady třeba byli i pešci a koně, ale i malé děti si tady přijdou na své, takže pokud na dny na to vyrazíte se svými ratolestmi, tak určitě zaměřte do rodinné zóny Rádia Čas, protože tam se toho taky děje spousta. Je tam skákací hrát, malování na tvář, třpitkování a zároveň, pokud si domů chcete odnést i nějakou milou vzpomínku, tak je tam fotospin a tam se můžete vyfotit. Dostanete tu fotku i s rámečkem, kde uvidíte, že jsou to dny na to 2026 a uvidíte taky, že jste byli tady na stage Rádia Čas.
0: Prosím vás, pokud nevíte jako já, jako co to je, takhle, všichni to znáte, ale nevíte, že se tomu tak říká, tak jenom připomínám, vy stojíte a kolem vás se točí takový, řekněme, malý dron, ten vás zabere a potom máte pohyblivou vzpomínku. A dokonce jsem si všiml, že i bezplatný airbrush děláme, jo, takový nástřik jakoby různých motivů a tak dál, což Evi, to předpokládám, takhle přizdobená nejsi, že?
1: Takhle ještě úplně nejsem, ale nepochybně tam ještě zamířím, ať si odnesu minimálně domů na ten jeden den taky blištivou, zářivou a unikátní vzpomínku.
0: Já teda musím pochválit, nejenom jak už jsme trošku zmiňovali dopravu, že třeba, že se tvořily kolony, tak přece jenom se popojíždělo, tak taky jako naše spojení, protože třeba, že jsme méně odhlučnění než loni, protože to jsme měli speciální studio, tak tě slyším báječně, takže máte asi jako dobré místo, že?
1: Máme dobré místo a v podstatě jsme to taky glosovali, že letos je to jakoby, co se týče zvuku, takové nějaké klidnější a zároveň i to studio, ačkoliv v loni jsme ho měli to velké hned na hlavní třídě, tak letos jsme udělali právě tu změnu, abychom se mohli lépe slyšet my tady v éteru i vlastně všichni posluchači, kteří nás hladí skrze speciální aplikaci nebo na webu Rádia Čas, aby nás lépe slyšeli. Tak to studio je sice otevřené, takže na nás klidně můžete zamávat, ale je vzdušnější a je jakoby lépe odhlučněné.
0: Já myslím, že minimálně ještě jednu bilanci, případně novinky třeba i z těch jako dalších, protože říkáme, máme teprve první den, vypíchneme po 14. hodině. Evi, tebe čekají další hosté ve studiu, tak dej si něco dobrého, dej si za mě kave, rád jsem tě slyšela, budu se těšit a ať se dílo daří.
1: Rádio, kave bylo, kave bude a já se budu těšit zase u mikrofonu, třeba s kávou v ruce.
0: Tak přesně tak, tak se jděj. Eva Riegler, aktuálně na lince Rádia Čas. Hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne. Hity, které milujete.

0: v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné odpolední pozdravení za tým Rádia Čas, zdraví Radim. Já jsem dneska načal, dal jsem malou pauzu a teď bych se k tomu vrátil i téma animáků. Teď myslím takové ty celovečerní animované filmy, které vás baví, ať už vám 5, 20 nebo 50 a možná ještě starší, zkrátka pro celé rodiny, který je podle vás ten úplně nejlepší. Nejlepší animovaný film, český nebo zahraniční, je mi to úplně jedno, ať už je z loňska nebo třeba 50 let starý. Kdybyste měli ještě nějaké tipy, hoďte mi zprávu na WhatsApp 77 66 12 800. Dopoledne mi k tomu přispěl kamarád Martin, který teda taky už toho viděl hodně, takže to si taky připomenem. Nicméně teď je teď a já bych s dovolením jako vždy v tento čas předal slovíčko kolegyně Marcelce Fabiánové, která zmapovala, co je nového tady u nás, té centrále Rádia Čas v Moravskoslezském kraji, takže slovo pro tebe a já myslím, že ještě na jedno kafe, odpolední pracovní kafe si dneska troufnu, takže já odbíhám. Marcelko, prosím.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Univerzity v Moravskoslezském kraji spojily síly s krajským úřadem a pošlou své studenty na praxi přímo k úředníkům. Kraj si od této novinky slibuje, že vysokoškoláci získají cenné zkušenosti přímo v terénu a po dostudování už nebudou utíkat za prací do Prahy nebo do zahraničí. Podrobnosti dodává hejtman

0: Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
1: A Moravskoslezský kraj otevřel v Ostravě Mariánských horách za 42 milionů korun nový domov pro 12 lidí s mentálním postižením. Zázemí najdou v novém dvoupodlažním domku v Karasově ulici. Cílem je, aby handicapovaní nežili odříznutí v ústavech, ale bydleli v běžné ulici mezi sousedy a s pomocí asistentů se učili třeba jak nakoupit anebo chodit na procházky. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
1: Jak uvedl náměstek hejtmana pro investice Michal Kokoš, na vybudování nového domova finančně výrazně přispěl i stát.
3: Toto zařízení pro 12 klientů vyjde zhruba na 42 milionů korun a my jsme velice rádi, že jsme mohli získat dotaci z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši až 39 milionů korun.
1: Zajímavostí také je, že kraj v otevírání těchto domovů nasadil raketové tempo. Během pouhých 3 měsíců totiž zprovozňuje už 3. takové zázemí. V květnu začal jeden domek fungovat v Hlučíně a nedávno další v Bohumíně. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné odpoledne, Radim, Radio Čas, hity, které milujete. Pokud se chystáte ještě dneska odpoledne, případně zítra na dny na to, kde máme samozřejmě i své svatostánky, speciální rodinnou zónu, vysílací studio a tak dál, tak když se tam právě k nám stavíte a chystáte se i na letošní megakoncert, tak jenom chci připomenout, že při načtení speciálního QR kódu právě na místě, platí to jenom de facto tento víkend, budete mít možnost si potom koupit lístek na megakoncert 1+1. To znamená, vy jeden koupíte a druhý dostanete zdarma. Na místě se dozvíte víc, jenom posílám dál s kolegyní Evou Riegler, která se účastní toho dění, alespoň v rámci soboty se ještě spojíme, zhruba po 14. hodině. No a já bych chtěl oslovit všechny, kteří jsou spíš ani ne tak na techniku, ale na pohádky a na úžasné příběhy. Já si zrovna hledám nějaký tip na večer a dneska si povídáme hlavně o animacích. Animované celovečerní filmy, které baví celou rodinu, od dětí přes dospělé až po babičky a dědy, tak jestli máte pro nějaký slabost, klidně mi hoďte zprávu na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800, nebo namluvte audio. Já sondoval dneska i u kamaráda Martina, který je teda hodně, hodně zběhlý divák. On je trošku tak jakože telefonně, televizně, filmově závislý. Jo, a k tomu ještě reality show a prakticky on buď spí, hrabe se v mobilu nebo na něco kouká, jo, dá se říct, ale přehled má, to se musí nechat.
1: Já bych to rozdělal na české a zahraniční.
0: Aha, vidíš,
1: ze zahraničních je to jednoznačně, což ty víš, a je to můj oblíbený Volí. Je to o robotkovi, který zachrání svým způsobem lidstvo. Já jako není to jeden z těch úplně nejvtipnějších, ty si u něho plakal, takže je i dojemný, ale mě ten robotek strašně chytl, takže tohle je jeden z těch amerických, ale vrátil bych se k těm českým a tady jako musím říct, že Zrození světa, to byl pro mě vždycky fenomén.
0: S komentářem pana Vericha?
1: Ano, to jsem zbožňoval a těšil jsem se vždycky, když to bude v televizi. A není tomu dávno, kdy jsme s tebou objevili starý, byl to koprodukční s Německem, český skvost, Velká sírová loupež, a myslím, že i počase to mělo absolutně prostě grády, bylo to vtipný, bylo to boží a myslím, že tenhle bych jako asi hodně upřednostnil.
0: Marťovi jednou ještě zpětně děkuju, ale i vám, kteří jste nám poslali různé tipy, o některých jsem ještě neslyšel, takže si nechám rozšířit obzory, třeba Raya a poslední drak, taky Garfield ve filmu a myslím, že tady byl i tip od, ano jasně, od Renči Kung Fu Panda, mimochodem ten film, protože potom byl i seriál. Takže jen houšť, kdyby vás něco napadlo, ale pokud si užíváte spíš leháro, siestu a krásné počasí venku a my jsme jenom tak v uších, naprosto chápu a další hity, které milujete, jsou připraveny.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Hi a jedu.
7: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
3: Rádio Čas.

0: Krásně to s vámi utíká. Za chvíli bude 14 hodin, odpolední čas s rádiem Čas. Dali jsme si i tipy na zajímavé animáče, animované filmy, pro které máte slabost, třeba i v rolích rodičů, to je úplně jedno. Rádi k dnešnímu tématu, za mě nejlepší kreslák je Madagaskar. Král Jelima nemá chybu a hlavně ten brněnský přízvuk miluju. Jsem rodilý Brňák. Jo, mimochodem, jen tak na okraj, jako český dubbing v tomhle tom směru opravdu geniální. A ještě je tady tip třeba na dobrodruhy z vesmíru, Bolka a Lolka, případně Rodina Smolíková, jo, to přesně tak, někde to bylo jako večerníčky, já jsem to miloval v pořadu Magion za svých mladých let a proč já si nevzala Pištu Hufnágla, to je naprostá klasika. Tak jo, díky moc, já se podělím o další porci muziky, mimochodem po 14. hodině nejenom díl pořadu Energiemi, ať máte ještě co poslouchat, ale ještě se zkusíme jednou spojit s Mošnovským letištěm, kde prvním dnem, teď už opravdu v plné síle probíhají dny na to 2026. Já jenom připomínám, že tým Rádia Čas je s vámi u toho. Stavte se klidně i zítra, doporučuji sledovat naše sociální sítě, protože ty vám krásně přiblíží to, o co jste třeba dneska přišli, ale zítra přijít nemusíte. Takže už za chvíli je s kolegyní Evou Riegler ve studiu Rádia Čas, tedy na telefonu.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
2: Volejte bezplatně 800 872.
3: Nákupní centrum Géčko.
1: Sport, sport a zase sport. Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
3: Nákupní centrum Géčko.
4: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
6: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: O vlnách Rádia Čas se šíří, doufám, víkendová pohoda, hlavně taky nějaká ta energie, pokud máte pracovní povinnosti různého rázu, ať to rychle utíká, ať se dílo daří. Já bych chtěl teď speciálně oslavit, samozřejmě hezky odpoledne úplně všem, všechny mámy, táty, prarodiči a tak dál, a pozvat vás do takové naší srdcové záležitosti, do Didy dětského světa v Ostravě. Je to kousek od ostravského globusu, takže ještě jednou Didy svět, protože jednak se budou vracet dnes. Dneska je 19., takže hned po víkendu oblíbené chobotničky, což je cvičení batulat s rodiči, které vedou lékařky, ale hlavně, pozor, horká novinka pro takové malé objevitele úplných capartů až dejme tomu do 3 let, takže rok, rok a půl až do 3 let, nový projekt Patlárna. Tak jo, od 21. září Patlárna, což je kroužek plný barev, vody, pěny, rýže, materiálu. Když jsme to probírali a zvali na to s radní kolegyní Lenčou v průběhu týdne, tak říkala, že by tohle se hodilo třeba i pro maminky nebo některé nešťastné manžely, prostě pro dospěláky, jo, ale jak říkám, určeno hlavně pro děti. Kdyby něco, didysvět.cz, tam se dozvíte víc. A krásný čas s Rádiem Čas, za chvíli hurá do Mošnova.
1: Rádio

0: Energiemi.
1: Posloucháte podcast Energiemi. Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska.
2: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Krásné odpoledne, Radio Čas, kdykoliv i online na cazradio.cz, i když možná bych doporučil ještě jakoby jedno místo v rámci vašeho mobilu, kde si teď můžete poslechnout něco navíc, a to něco navíc nám připomene přímo z místa dění, a pozor, teď už slyším akci, protože jinak jakoby pár hodin, co jsme se spojovali, to bylo docela v poklidu, ať jsem konkrétní, dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky na Mošnovském letišti, a za náš tým i Eva Riegler. Evi, krásné odpoledne ještě jednou, ahoj.
1: Rádio, ahoj, krásné odpoledne tady z Mošnova.
0: Tak jak slyším, teď už opravdu i ten program ve svých sluchátkách, ale pořád jako akustika výborná. Tak co, stíháš?
1: No, je to teď takové divočejší. U nás v mobilním studiu Rádia Čas se střídá jeden host za druhým, nicméně musím říct jeden zajímavější host než druhý. Zkrátka je to výživné, dozvídáme se spoustu zajímavostí ze světa nejmodernější vědy, techniky, bezpečnosti, a já si myslím, že z toho dnešního dne si já budu odnášet spoustu vědomostí, spoustu znalostí, a věřím, že i vy, co nás posloucháte právě na tomhle streamu, takže třeba taky budete informačně obohaceni.
0: Si právě taky říkám, jako jestli někoho nestáhne i do pořadu energiemi, protože jako hele, co si budeme povídat, dny na to je spousta lidských příběhů a inspirací. Já jsem zmiňoval naše webovky cazradio.cz, ale možná bychom mohli vypíchnout právě i tu speciální aplikaci, protože tam se člověk dozví taky třeba i o případných změnách, že jo? Protože ještě zítra běží program, je to tak?
1: Přesně tak, ono je žádoucí určitě, pokud se chcete zúčastnit dnů na to, nebo už se jich dneska účastníte, stáhnout si aplikaci, kde budete mít veškeré potřebné informace, ať se jedná o program, doporučení, na co si dát bacha, ať si nevykoledujete malér, protože i to jsme dneska řešili v rámci rozhovoru. Zkrátka spousta informací, které můžou být pro vás prospěšné a kterými je radno se řídit, pokud si chcete ty dny na to užít se vším všude.
0: Poslední otázka, Evi, ty jsi sama řekla vysílací studio Rádia Čas, ale my vlastně nemáme jenom studio, ale takovou malou vesničku časáckou. Co v ní ještě najdeme a můžeme přijít třeba i s dětmi?
1: Určitě, je to taková vesnička Rádia Čas. Máme tady family zónu, kde můžete přijít a můžete si pořádně zařádit. A to třeba ve skákacím hradě, nebo si můžete nechat něco namalovat na tvář, použít špitky, nebo si odnést i skvělou vzpomínku z našeho fotospinu Rádia Čas. A tam to budete mít všechno zvětšněné, včetně dnů na to 2026, rádia a hlavně vás, protože o vás jde především.
0: A protože český národ rád slevy, tak jenom připomínám i speciální QR kód, když si naskenujete a pak si pořídíte lístek na Megáč, Megakoncert Rádia Čas, tak máte jeden zdarma, takže 1+1. Tak tolik komplet balíček, Evi, mimochodem ty už zpátky utíkáš, což byl divný slovosled, ale my si rozumíme. Já ti chci jenom moc poděkovat za spojení, za informace, za ten úsměv a za zprostředkování toho dění na místě.
1: Rádio, já moc děkuju tobě i všem posluchačům, přeju krásný zbytek víkendu, ideálně strávený na dnech na to 2026.
0: A tak se staň, práci zdar a brzy se vidíme. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Já koukám občas jako suva z nudlí, když si čtu promo materiály pro pořad energiemi. Před chvílí jste možná díky technickému šotkovi slyšeli na rádiu čas malý předvoj, ale teď už opravdu jsou připraveny mezi 14. a 15. hodinou, možná i něco přes. Dnes, jo, dávajte pozor, sdílíme DNA s houbami, možná i proto na nás působí tak silně. Jo, houby akorát ne ty z lesa, i ty pořešíme, takže... Možná příjemnou inspiraci, hlavně příjemný poslech. Nevím, jestli u toho jezdíte s kočárkem, jedete z bodu A do bodu B nebo pracujete. V každém případě na rádiu čas inspirace, kopec muziky a nezapomeňte, zítra se opět spojíme s letištěm v Moštově, kde druhým dnem budou probíhat dny na to a taky, ať jsem úplně celý dny vzdušných sil armády České republiky. Jste úžasní, díky za zpětnou vazbu, zprávy přes WhatsApp a užívejte dál odpoledne s rádiem čas. Tak teď to byla hodně divočina z mé strany. Sklidníme a už se jenom zaposloucháme. Prosím vás, ale za volantem nezavírat oči, jo? Rozumíme si, fajn.
1: Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
2: Vítejte u další epizody podcastu Energiemi. Dnes se podíváme na téma, které se týká nás všech. Zdraví, prevence a společnosti.

0: marketingový tah, ale nadsázka.
1: Mhm. A zrovna u tej huby Hericium ju si myslím, že čaká veľmi perspektívna budúcnosť, pretože štúdie o tejto hube boli už ocitované v najlepších vedeckých časopisoch ako Nature alebo Journal of Neurochemistry. A sú tam už naozaj štúdie vedecké alebo klinické štúdie na ľuďoch, čo považujeme za také by, ako keby najpresnejšie vedecké dáta, že to funguje. Samozrejme, ešte sme veľmi ďaleko od toho, aby sme vedeli jednoznačne povedať, že má to klinický prínos na konkrétnu nejakú chorobu, ale z tých štúdií alebo z tých vedeckých dát, ktoré sú dostupné, tak sa naozaj ukazuje, že tá huba stimuluje ako keby v tele tvorbu určitých látok, ktoré pomáhajú regenerovať odumreté nervové bunky, pomáha zlepšovať pamäť. Čiže je to naozaj, tá huba je naozaj veľmi zaujímavá, ale je veľký rozdiel v kvalite toho konkrétneho doplnku.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou, no a za chvíli budeme pokračovat.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Vlastně to je obecně, že jako varem nebo teplnou úpravou potravina ztrácí spoustu živin. Proto se taky říká, čerstvá zelenina vždycky lepší než vařená zelenina.
2: Jo, syrové houby určitě by som nikomu nedoporučoval.
1: Máš nějaký příklad, ty jsi tady jeden sice uvedl, nějaký příklad z praxe, kdy jsi třeba viděl opravdu ten markantní rozdíl, když někdo přešel na ty houby a ty tinktury a vlastně ty výtažky?
2: My robíme vlastne parodontológiu, ale k tej parodontológii sa pridáva ešte jeden obor a tým sú onemocnenia ústnych sliznic. Problémom u tohto podoboru je, že je to také mastičkárstvo, povedzme, je to taká akože kožná medicína v puse a dostala sa ku mne pacientka, ktorá mala nejak rozjeté, myslím, že ekzémy alebo ochorenie Lichenruber planus. A ona už predtým bola liečená na dermatológii, niekoľkokrát jej predpisovali kortikoidy a, no a došla ku mne s tým vlastne, že mala plnú pusu všelijakých rôznych erózií, zapálených nálezov a mne akože z pohľadu tej západnej medicíny neostávalo nič iné, iba jej proste dať ďalšie kortikoidy. Ale ona bola už taká, že pane doktore, ale že ja už naozaj ďalšie kortikoidy nechcem, že mne to nepomáha, je mi proste zle z toho, cítim sa strašne. Tak nejak sme postupne došli akože k tomu, že vyskúšame teda nejakú prírodnú alternatívu a tým, že vlastne už sme nejakú dobu robili tie houby a poznal som tie účinky, tak som jej doporučil tú čagu. A na moje prekvapenie naozaj ona došla po 6 týždňoch a mala tie sliznice úplne krásne zahojené bez jediného akože nejakého zápalu alebo niečoho takéhoto. A bolo to naozaj iba tým, že sme tam doplnili nejaké prírodné látky s protizanetlivým účinkom. Trošku sme pomohli tú imunitu upratať, pretože tie medicinálne huby, oni fungujú najmä prostredníctvom toho imunitného systému, že oni ho vyrovnávajú tam, kde je príliš silný, typicky u alergií, tak tú alergiu vie stlmiť, alebo napríklad, keď je ten systém imunitný príliš oslabený, tak ho pomáhajú nakopnúť. U tej alergie napríklad, to je zase môj príbeh, ja som mal dlhodobo problém s jarní senou rímou. Užíval som na to každoročne antihistaminika, spreje do nosa, kvapky, najhoršie to bolo pred štátnicami, kedy som sa potreboval fakt učiť, že 16 hodín denne a do toho bola zrovna jar, všade bol pil. A ja už som naozaj bol tak predopovanými tými liekmi. Tie lieky majú zase vedľajší účinok, že spôsobujú akoby ospalosť, takže celé to bolo také nejaké. A potom, jak som začal vlastne užívať rejši, to bolo zrovna v období toho covidu. Ja som ju začal pôvodne užívať na spánok, ale normálne som si uvedomil na tú jar, že ja vôbec nekýcham. Vôbec nesmrkám, nesoplím. A keď som sa akože spätne k tomu dostával, že som sa začal akože o to viacej zaujímať, že prečo sa toto deje, tak som vlastne pochopil, že sa mi akože upravila imunita, tam, kde tá reakcia bola prehnaná, lebo vlastne alergia je prehnaná imunitná reakcia, tak zrazu som proste bol OK a do dneska som OK s tým.
1: Jaký to bol pocit?
2: Neviem, skvelý, taká heureka malá.
1: Protože si dokážu představit, když přišla za tebou ta pacientka a ty jsi viděl po těch 6 týdnech ten posun, tak si udělala radost nejenom jí, ale sobě, že jo?
2: Jo, akože vrajím, že toto boli sled takých príbehov drobných, ktorí sa ku mne dostali, ktoré mi začali akože v tomto celom dávať zmysel a dneska momentálne akože vedieme lekárskú poradňu, kde mi ľudia píšu naozaj z kombinácie chorôb, ktorými sa liečia, lieky, ktoré užívajú, či môžu niečo takéto užívať, pretože toto je niečo, čo im akože nikto poskytnúť moc nevie. Tí, akože keby sme od praktických lekárov chceli, aby poznali nás pamäť nekonečno prírodných látok, ktoré sa dajú dneska kúpiť a či sa môžu užívať s takými liekmi, tak by nič nerobili po večeroch, iba by museli toto študovať. Ale práve preto to chceme robiť proste doktorsky, aby sme naozaj tomu pacientovi, pre koho to vhodné není, aby sme mu povedali, že toto není vhodné, toto je vhodné.
0: Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, ktorý vás nabije energií.
1: Mě teď napadá, možná se vrátíme zpátky na ten začátek. Já jsem se tě ptal, jak na to reagovali tví kolegové, když se vydal touto cestou, ale já i z pohledu jako člověka, který to sleduje z druhé strany, vím, že spousta lékařů, kteří jsou jako tvrdě konvenční a tyhle ty věci absolutně odmítají a neuznávají. A pak jsou ti, kteří naopak hledají tu příčinu a jdou tou alternativní cestou, což je určitá alternativní cesta. Setkal ses třeba s nějakým negativním ohlasem od nějakého kolegy nebo člověka vůbec, že prostě takovéhle nesmysly, to vůbec nefunguje?
2: Naštěstí nie. Ja si myslím, že obe ja som v kolektíve mladých lekárov, akože nestretávam sa úplne ani v špitali úplne s takými tými starými konzervatívnymi doktormi. Akože je mi jasné, že stále takí existujú, pracujú a ja im ich názor akože nechcem brať. Ale napríklad akože na mladších kolegoch vidím, že oni sú oveľa viacej naklonení k funkčnej medicíne alebo k nejakým takýmto prírodným alternatívam. Chcel by som akože jasne vysvetliť, že ja sa nesnažím o to nahradzovať akoby západnú medicínsku liečbu nejakým bylinkárstvom. To o to naozaj nejde. Ale zase máme tu prípady ako nezmyselné predpisovanie antibiotík na rôzne rýmy. Hej. V roku 2050 nám už nemusí fungovať penicilín. To sú naozaj akože alarmujúce predikcie, ktoré by sme mali začať riešiť dneska. A prečo, keď niekto má nejaký problém, ktorý sa dá vyriešiť nejakou prírodnou látkou, síce to bude možno trvať dlhšie, ale proste aj tak ho to na konci dňa vylieči, tak prečo by som mu na silu tlačil proste nejakú liečbu, o ktorej viem, že bude mať toľko to nežiaducích účinkov, že naozaj není to o tom, že by jedno malo vytlačať druhé, ale spíš, aby sme našli nejakú rovnováhu, že kde jedno môže to druhé doplňovať.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou, no a za chvíli budeme pokračovat.
3: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
8: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
9: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
11: Reflux?
10: Cestovala jsi někdy do refluxu?
12: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
10: Hlavní vlastně. Město Nepálu, Dauhá, ano.
11: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
8: Volejte bezplatně 800 872.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Sport, sport a zase sport.
7: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
12: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
13: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
14: Reflux?
13: Cestovala jsi někdy do refluxu?
15: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
13: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
14: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
12: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Které milujete.

0: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
1: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
2: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90. Do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: And I'll write your name.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
6: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Majepneu.cz. A jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
1: Radio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
11: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
12: Reflux?
11: Cestovala jsi někdy do refluxu?
13: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
11: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
12: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: vánoční ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio.

0: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Popel

0: Rádio Čas.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
2: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
3: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí v biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
9: Bude vejdán.
11: Mojepneu.cz a jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Mám prostě od pán...

0: v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozvědění.

0: dvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Vždyť jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v záci.
0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Stojíme tu spolu, tečou nám slzy, jestli to bude navždy, výpadře hvězdy.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Yeah.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete.

Radio Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Jazz.

hity, které milujete. A když spolu spíme, na bytě tě má.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které

úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Věci, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.